0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte, hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: Uh-huh, to je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. Uh-huh. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Pepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Kraješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo, samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak, přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah. Yeah.
0: Tvarohový těsto, tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řek. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tý, že se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až na konec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásit?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si
0: to už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: dostane? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já taky.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte a možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloup, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most drahý, most dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo? Protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství. Tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě,

0: ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve. A to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
1: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
0: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvetány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo, tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, který sloužili od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý křece, tomu se říkalo splas nebo vaziště, a tam se vlastně připravovalo a stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, protože ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený. A je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti. Ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu. A já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili. Takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct, co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit, museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šív. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltavan Purkarec. Ale v roce 21 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici. Jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat? Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která se samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovuju ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Švída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: oříšek. Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, ano.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů. Brněnský hantec patří mezi nemateriální statky tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
2: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Česko dnes a zítra zasáhne další vlna veder. Teploty můžou překračovat 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro jižní Moravu, Plzeňsko a střední Čechy.

0: sem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd.
1: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
2: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
3: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Zápisu brněnského Hantecu na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje se pak budeme věnovat v průběhu dnešního rána. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku zrevitalizují 17-hektarové území v okolí tamních rybníků. Cílem projektu za 20 milionů korun je uvést krajinu do původní podoby. Veškeré náklady pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Lesníci vykácí nepůvodní druhy stromů, jako například akáty, a odstraní další náletové dřeviny.
4: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat by měl slabý, místy mírný jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Slabý provoz na silnicích regionu je bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5. hodině začíná ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 9. srpna roku 2026. V kalendáři najdeme jméno Roman. Mužské křestní jméno Roman má svůj původ v latině. Jméno se překládá z obecného latinského označení Romanus s významem římský nebo přímo Říman. Tedy všem dnešním oslavencům přejí jen to nejlepší. Pár dalších zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Přibližně ve 17:45 bude čas na předpověď počasí. U jednoho zaužívaného výrazu se dnes chce pozastavit Jiří Trachtulec, zvaný Jiřík Trachťa. Jeho jazyková dílnička zazní krátce před 17:30, tak určitě zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno.

Dospívala Marie Rotrová, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 5. hodině. Listujeme kalendářem. 9. srpna 1939 se v Brně narodila významná zpěvačka populárních písní a jazzu Eva Pilarová. Zpívat začala v Lískově dětském sboru, se kterým natočila první gramofonový snímek. Souběžně se studiem na Brněnské JAMU účinkovala i v divadle Večerní Brno a pro brněnský rozhlas natáčela zejména s orchestrem Erika Knirše. V roce 1960 přerušila studia a přijala angažmá v divadle Semafor v Praze a spolupracovala pak s řadou pražských orchestrů. 83. narozeniny by dnes oslavil herec a dabér Ladislav Županič. Rodák z Prostějova absolvoval brněnskou JAMU. Později přešel do Prahy. Jeho hlasem ve filmu mluví například Clint Eastwood nebo také Michal Dočolomanský ve filmu Tajemství hradu v Karpatech. Ladislav Županič zemřel v roce 2023. 9. srpna 1952 zemřel v Brně Hugo Vavrečka. Novinář, diplomat a také jeden z ředitelů Baťových závodů ve Zlíně. Pod pseudonymem Hugo Vavris vydal satirickou prózu František Lelíček ve službách Sherlocka Holmese. Režiséru Karlu Lamačovi sloužila pak jako předloha k jeho známému filmu. Narozeniny dnes slaví také sochař Jiří Netík. Narodil se v Brně 9. srpna 1953. Působil jako profesionální hudebník v zahraničí. Od roku 1985 se věnuje sochařství a restaurátorství a je také řezbářem betlémů. Jeho betlém je spojený i s katedrálou Notre Dame v Paříži. Do svých betlémů pak vždy vkládá moderní prvky, například zloděje i pankáče. Jeho tvorba je úzce propojená s jeho duchovním pohledem. Středem jeho tvůrčího zájmu je člověk se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi. 9. srpna 1983 se atletka Jarmila Kratochvílová stala mistryní světa v běhu na 800 metrů. Den poté zvítězila i v běhu na 400 metrů. Krátce předtím 26. července 1983 v Mnichově vytvořila světový rekord na 800 metrů. A ze sportu ještě jedno výročí. 9. srpna 2004 získal v Aténách na olympijských hrách Roman Šebrle zlatou medaili v desetiboji v olympijském rekordu 8893 bodů. Je 5 hodin a 14 minut, už za chvíli předpověď počasí, právě teď strom lásky mý.

0: počasí.
1: Je 5:18, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech a v Nemochovicích 16 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 11 stupňů Celsia. Přes den očekáváme jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 30 až 33 stupňů. Vád bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 5:36 a zapadne ve 20:23. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Skupina Rangers s písní Mám radost posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 17:30. A je tu slíbená úvaha Jiřího Trachtulce, neboli Jiříka Trachti. Tentokrát se ale nebude zamýšlet nad žádným výrazem. Zaměřil se tak trochu sám na sebe. Ale nebojte se, žádné sebestředné chvástání vás nečeká.
1: Občas jsem zde v rádiu označován jako amatérský lingvista. Já se tomuto označení bráním. Amatérský? To ano. Toto slovo souvisí s latinským amo, což znamená mít rád. A mít rád svůj jazyk by měl mít podle mne každý. Ale lingvista? To zní přímo vědecky, to raději ne. To, co vám zde povídám, má někdy od vědy hodně daleko. Jsem spíš kecal, který si z lečeho dělá legraci a chce pobavit i vás, takže mne prosím neberte absolutně vážně. Slova a také ustálená spojení mají své příběhy, které nám říkají, jak přišla ke svému významu. U některých ten příběh dobře známe, ale jsou i taková, u kterých si jej musíme domyslet a někdy dokonce i vymyslet. A to skuteční lingvisté nedělají. My amatéři si to však můžeme dovolit. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíce nakažených je v Brně a okolí. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Budova v brněnské Beethovenově ulici, kde sídlí rektorát Janáčkovy akademie muzických umění, změní majitele. Škola jedná s městem o odkoupení, protože jí příští rok vyprší nájemní smlouva. Brněnští radní na svém posledním zasedání schválili záměr budoucího prodeje. Na národopisném festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích dnes zástupci Jihomoravského kraje udělí třem lidem titul mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získají Irena Rajsiglová, Věra Častová a František Kresl in memoriam. Zlínští fotbalisté v nové ligové sezóně ještě nebodovali. Ve třetím kole doma prohráli s Bohemians Praha 0-2. A na jihu Moravy bude dnes jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný, jihovýchodní až východní. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích na jihu Moravy odpovídá nedělnímu ránu. Je slabý, bez nehod a výraznějších komplikací. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Brno. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam bude dnes odpoledne zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohly brněnským nadšencům na seznam prosadit také věci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdar, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdar, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prágu nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou do knajpy a tam si mrstujeme nějaký škopik.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil co?
3: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu.
2: Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
4: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
4: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
5: To je si škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko, na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v Duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
4: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
6: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:45, je tu předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně, Tuřanech a v Nemochovicích 16 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 11. Přes den očekáváme jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vát bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5:36 a zapadne ve 20:23. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnou přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá píseň z roku 1984 You're my heart, you're my soul, si mé srdce, si má duše. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 6 hodin. Tento týden, přesně 7. srpna, jsme si připomněli Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových 3 úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
2: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady 2 larny. Jednu starší 4-nádobovou a poté modernější 2-nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
3: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasledovat si větší množství a jít na to.
2: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Světelná show v Brně oslavuje čtvrtstoletí vily Tugendhat na seznamu UNESCO. A dnes má být převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu za bezmála 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají rok a půl a neměly by ohrozit běžný provoz zařízení, pokračuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem. Prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
4: Za dalších 45 milionů korun pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví 25 let zápisu této památky na seznam UNESCO. Ještě

0: ohlašuje ředitelka Willitu Genthardt Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
1: Vzory, hodně barev, elektronický čárky.
2: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Kremer, Český rozhlas. Sport.
3: Exhibiční utkání Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Jedním z lídrů týmu odchovanců byl brankář Utahu Karel Vejmelka, který v dresu horácké Slávie vyrůstal a ocenil nové zázemí pro místní hokejisty.
4: Tady jsem se spoustu věcí naučil, už jsem nakoukl do toho dospělého hokeje a díky tomu jsem se potom dostal do těch vyšších pater extraligy. Dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vyrůstat noví talenti třebíčského hokeje.
3: A výsledek? Tým odchovanců Třebíče v exhibici porazil tým Hvězd 8-7. Počasí. Na jihu Moravy bude jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte po Tišnovské ulici na okraji Hradčan, zůstává tam sražená srna. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je neděle 9. srpna roku 2026, svátek má Roman. Všem dnešním oslavencům tedy přejeme jen to dobré. Už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 17:15 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. A nebudou chybět písničky, které nestárnou, zaspívají nám Marek Ztracený, Karel Gott či Pavel Dobeš. Přeji vám krásné ráno.
5: Český rozhlas Brno.

0: zítra krám.
1: Dospívalý Jiří Štědroň, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. Je neděle 9. srpna roku 2026. 9. srpna 1891 vznikla na Pustevnách na Radhošti první ubytovna nazvaná Krčma. Měla 25 lůžek a vybudována byla tehdy za 8800 zlatých. V polovině 18. století byla poblíž první dřevěné radhošské kaple zřízena poustevna pro jednoho poustevníka a odtud také pochází dnešní název místa. Atraktivnost Pusteven přilákala členy frenštátského spolku Podhorská jednota Radhošť. Právě ti si dali za cíl zpřístupňovat odlehlá místa Beskydských hor, značit turistické trasy a zřizovat síť horských hotelů a ubytoven. Dnešek je spojený také s připomínkou prvního kinematografického představení v Brně v roce 1896. Provedl ho Albert Schiller z Vídně. Uskutečnilo se půl roku po prvním filmovém představení na světě v Paříži. 9. srpna 1908 se uskutečnily první plavecké závody v Brně, které uspořádal německý Brüner Schwimm Club Austria v městských lázních v Zábrdovicích. Nejúspěšnější byli plavci z Budapešti. A právě před 76 lety byla svržena atomová bomba na druhé japonské město, Nagasaki. Zahynulo na 80 tisíc civilistů. Původním cílem bylo japonské město Kokura. Zachránila ho souhra náhod, mimo jiné zhoršené počasí. V roce 1952 se v Brně narodil Jiří Kyselák, tanečník a choreograf, dlouholetý solista brněnského státního divadla. K významným postavám, které stvárnil na jevišti, patří především Spartakus, Hamlet, Danilo v Kamenném kvítku nebo Tybalt v Romeovi a Julii a řada dalších. Od roku 1977 také vyučoval na taneční konzervatoři v Brně jevištní praxi. Zemřel v roce 2017 v Brně. To byly významné události spojené s dnešním datem. Už za malou chvíli nabídnu předpověď počasí, ještě předtím Mike Oldfield.

0: počasí.
1: Máme 16 minut po 6. hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Minster. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Oblohu máme úplně čistou a teploty byly v minimech v širokém rozmezí zhruba od 16 stupňů až po 10 stupňů. Nejčastěji se pohybovaly kolem 13. No a teď už ty teploty začnou pomaličku růst. Vítr fouká pouze slabý proměnlivý.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Dnes se oblačnost objevovat nebude, až večer to bude taková malá a to ještě navíc průsvitná oblačnost. Teploty ty budou odpoledne v maximech tropické, nad 30 stupňů do 33, výjimečně by mohlo být až 34 stupně. Vítr ten bude pofukovat postupně mírný, jihovýchodní až východní, o rychlostech do 20 km za hodinu.
1: Bude tropická i noc?
2: V noci se teploty budou dostávat pod 20 stupňů, to znamená tropická noc se vyskytovat nebude, nebo jenom vzácně, protože většinou bude mezi 19 až 16 stupni ta zítřejší minimální hodnota. V některých údolích to může být lokálně jenom 14 stupňů, ale i tak to bude teplejší noc než dnes. Oblačnost ta v průběhu noci bude malinko větší, skoro jasno až polojasno a k ránu to může být až oblačno. Začnou se projevovat takové první vlny studené fronty, která nás ovlivní v průběhu zítřejšího odpoledne a večera. Pořád ale ta oblačnost bude i přes den většinou ještě malá, až v průběhu odpoledne se začne zvětšovat, tak jak se začnou vytvářet první přeháňky a bouřky na západě Moravy a budou se přesouvat do večera přes naše území, respektive přes jižní Moravu k východu. Předtím ale ty teploty budou vrcholit 33 až 36 stupňů budou v maximech, no a právě v těch odpoledních večerních hodinách by se měly vyskytnout lokální přeháňky a nebo také bouřky, které mohou být silné, večer potom budou později srážky ustávat, ale ještě je tam velká nejistota v tom, že ta fronta může být mnohem méně výraznější a téměř bez srážek, to budeme v průběhu dne upřesňovat.
1: Na závěr mohu ještě poprosit o teplotní rekordy?
2: Tak v roce 2015 byly nejvyšší maximální hodnoty naměřeny ve Strážnici o hodnotě 37,6 stupně. Naopak ve Křtinách minimum bylo naměřeno v roce 1941 a to bylo 2,5.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno. 7 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz. V nejnovějším díle Brněnské jedenáctky se dozvíte, že Brno chce koupit a lidem zpřístupnit další unikátní vilu, dům architektky Růženy Žertové. Prodává ho lékař spojený s politiky z vedení města, který ho za zvláštních okolností koupil výrazně levněji, než za kolik ho teď nabízí. Případu, na který upozornil deník Referendum, se věnuje právě Brněnská jedenáctka. Nová epizoda je i o vesnicích u Brna, kde kvůli horku přestala téct pitná voda. Ale i o tom, proč se Brnu pořád nedaří zprovoznit slibované úsekové měření rychlostí aut. Všechny díly pořadu Brněnská jedenáctka najdete na webu brno.rozhlas.cz a na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kamila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnské centrum experimentálního divadla chystá rozsáhlou opravu divadla Husa na provázku. Historický dům pánů z Fanalu i novější scény potřebují nové inženýrské sítě, okna i modernější technologie. Město Brno aktuálně hledá projektanta. Úpravy přinesou lepší zázemí pro diváky a bezbariérový přístup. Omezení provozu má být přitom podle ředitele divadla Jana Bůryka jen minimální. Demolici vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně včera urychlilo zřícení části budovy. Trosky spadly na zem ve chvíli, kdy demoliční bagr hydraulickými nůžkami z vrchu odstříhával zničená patra domu. Zřítili se dovnitř prostoru, nikomu se nic nestalo. Dělníci ve Šlapanicích u Brna přestavují městský úřad. Na začátku května ho poničila havárie vodovodu. Pracovníci radnice přišli o elektroniku, voda poničila podlahy, stropy i nábytek. Vedení města toho využije a do prostor bývalé pošty v přízemí přestěhuje investiční odbor. Naopak v části úřadu, kam vede bezbariérový přístup, vzniknou oddělení, která lidé využívají nejčastěji. Je den židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. A na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Hradčanech pozor na sraženou srnu na Tišnovské ulici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dozněla jízda králů, máme 9 minut po 6:30, posloucháte Český rozhlas Brno. Odborníci odhadují, že až pětina populace trpí různými formami deformit chodidel a prstů. A právě tento zdravotní problém byl i námětem poradny Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno 5. srpna 2026, krátce po 11. hodině. Moderátorka Sandra Silná se lékaře z brněnské vojenské nemocnice Vladimíra Procházky ptala nejen na možnosti léčby, ale také na příčiny.
1: Má vliv věk, má vliv životospráva, hormony, nebo co je takovou příčinou, která vlastně začíná způsobovat tento typ problémů?
2: Těch faktorů je celá řada. Častěji tady tahle onemocnění postihují ženy. Je to proto, že ženy mají fyziologicky volnější a pružnější klouby. Mm-hmm. Tudíž i vazivový aparát je méně odolnější k přetížení a vzniku deformity. Deformita jako taková vzniká během života, kdy míra dlouhodobého přetížení překoná svalový aparát nohy a vazy zkrátka povolí. Obuv hraje velice významný faktor. Boty na vysokém podpatku přenášejí všechnu zátěž na přední nohu a rozhodně to není nic, co by ortoped viděl rád ve své ordinaci. Nicméně existují i anatomické predispozice ke vzniku deformit. Tak jako záprstní kosti na ruce vám tvoří hezký oblouček, který zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže, tak podobný oblouček nám tvoří i nártní kosti na noze. V tomto případě mluvíme o takzvané formuli nohy. Část populace má tuto formuli přerušenou, porušenou a první paprsek je delší, potom dochází přetížení na úkor ostatních paprsků a může vznikat artróza, nebo vazy povolí a palec nám uteče právě do té valgozity. Toto nám právě odhalí rentgenové vyšetření.
1: Jak z vašeho pohledu vypadá zdravé chodidlo?
2: Každá noha je jiná a noha se utváří samozřejmě během života, během růstu, během dospívání. Ideální noha neexistuje, ale zdravá noha je ta, která nebolí.
0: Pokud se o deformitách chodidel a prstů chcete dozvědět víc, celou zdravotní poradnu s lékařem Vladimírem Procházkou z brněnské vojenské nemocnice, kterou jsme vysílali ve středu 5. srpna 2026, krátce po 11. hodině, si zpětně můžete poslechnout i na našem webu a na webu a v aplikaci Můj rozhlas. A zajímavé rozhovory a poradny na vás čekají i v příštím týdnu. Například už zítra, tedy v pondělí 10. srpna po 11. hodině, dorazí realitní makléř David Vašíček a bude odpovídat na dotazy, které se týkají prodeje a koupě zahrad, vinohradů a sadů.
3: V malé kuchyni tloukly staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 47 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů. Nejtepleji je právě teď v Brně, Tuřanech a ve Ždánicích 16 stupňů a nejchladněji v Kobylí a ve Strážnici 11 stupňů Celsia. Dnes bude jasno, večer jen malá průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 36 minut a zapadne ve 20 hodin a 23 minut. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici 37,6 stupně a nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1941 2,5 stupně. Je 6 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dalibor Janda a Hurikán na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 7 hodin. Už příští víkend Zlín opět přivítá Barum Rally, kterou čeká polojubilejní 55. ročník. Většiny z nich se zúčastnil Karel Jirátko. V 70. a 80. letech závodil jako spolujezdec, dnes jako řidič absolvuje přidružené závody veteránů. Může tedy dobře porovnat, jak se slavná rally za více než půl století proměnila.
1: Dřív běžně soutěže mývali třeba 40 a víc rychlostí zkoušek a jeli se to třeba celou noc, celý den a celou noc prostě byli téměř bez přestávky, se jeli prostě hrozně dlouhý období, čili hodně to bylo o kondici, hodně to bylo o rozpisek, tak dneska se to smrsklo na pár rychlostí zkoušek, který se jezdí pořád dokola.
2: Přibližuje automobilový závodník Karel Jirátko, jak se mění nejen Barum Rally, které se jako navigátor účastnil už v 70. letech minulého století. Tehdejší závody víc připomínaly třeba současnou rally Dakar. Posádky nebyly hlídané na každém metru tratě.
1: Pracovat rozumově ze zkušeností, s rozpisama, s rozmístěním servisu i s ohledem na to, aby ta technika prostě celou tu dobu toho závodu tu soutěž vydržela, čili bylo to daleko víc o zkušenosti, takové nějaké, bych řekl, nechci říct moudrosti, ale prostě znalosti kolem té rally.
2: Takže zatímco dřív šlo hlavně o vytrvalostní závod, teď jde spíš o sprint. Současné rychlostní zkoušky mívají maximálně kolem 20 kilometrů.
1: Tím, že se na těch počítačích učí ty vložky téměř naspaměť, tak na jedné straně to tempo strašně vzrostlo, je vidět, že jedou na úplné hraně, když se člověk jenom podívá, každý z té špičky prostě bourá.
2: Jedna zásadní věc se ale podle Jirátka nezměnila a asi ani nezmění.
1: Pořád závě zůstali stejní ti lidi, kteří ten sport milují a jsou ochotni pro to obětovat téměř cokoliv, od financí, co je to nejmíň, přes rodinný život. Prostě myslím si, že celá řada těch jezdců prostě kromě toho, že jezdí závody, tak už téměř nic jiného nestihne. Mezi tím, co ostatní třeba budují zázemí, firmy, domy a tak dále, tak spoustu těch jezdců prostě na konci života se podívá a kromě pár pohárů doma ve vítrně vlastně nemá nic.
2: Karla Jirátka neopouští tato vášeň ani po 70. narozeninách a příští víkend opět vyjede na trať Barum Rally Zlín v doprovodném závodě historických aut. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hygienici v Jihomoravském kraji evidují za červenec na 30 nákaz žloutenkou typu A. Více než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od 3. třídy. Biskup Pavel Konzbul dnes požehná novou kapli v brněnské mozaikářské dílně a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíce nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od 3. třídy, naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy, to ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paně Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
4: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně

0: 17. století v loňském roce obnovil folklorní soubor Světlovánek. Během slavnostního průvodu městem při něm mládenci symbolicky pronásledují kurucké nájezdníky a zpěvem vybírají dary pro panu vezenou na ozdobeném voze.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte u Rájce Jestřebí na silnici do Černé hory. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné nedělní ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině. Prožíváme 2. srpnovou neděli s datem 9. srpna roku 2026. Všem Romanům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Přibližně za 10 minut vám nabídnu aktuální předpověď počasí. Víte, že je možné vepřovou pečení vylepšit pomocí sušených švestek nebo rybízového džemu? Krátce před 7:30 vás to naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hanna Zagorová s písní Jestli se rozlobím. 11 minut po 7. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce získalo tamní muzeum. Výjevy kašpárka, venuše nebo rváčů, které donedávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domů dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: Řidič velkého stěhovacího vozu už chystá rampu. Jaká byla cesta?
2: Dobrý, děkujeme.
1: Z Brna po dálnici jste jeli?
2: Ne, postaré.
1: Postaré. Pět velkých beden.
3: 500 kilo,
2: že? 506, no, jak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
4: Je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm. Na výšku každá skříň měří přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které slouží jako jakési pojezdy pro jednoduché zásuvky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé. Můžu poprosit vaše jméno?
4: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
5: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: To je tady máme ta, u které stojíme?
5: Ano, předsazenou takovou, představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta zgrafita byla. A vlastně se tam přesně na ten, do toho tvaru ta zgrafita nanesou, takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
6: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat. Vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 17 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 12 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Diákovicích, v Pohořelicích, v Brně Tuřanech, ve Ždánicích a v Nemochovicích 16 stupňů. A nejchladněji je ve Strážnici 12 stupňů Celsia. Dnes očekávejte jasno, večer jen malou průsvitnou oblačnost, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vár bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 36 minut a zapadne ve 20 hodin a 23 minut. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici 37,6 stupně a nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1941 2,5 stupně. Je 7 hodin a 18 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

přes půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: České rady.
1: Vepřová pečeně se podaří, když maso důkladně osolíte, opepříte a bohatě posypete kmínem. Česnek na plátky také nesmí chybět. Do masa ostrým nožem uděláte malé zářezy a česnek do nich vtlačíte. V hlubším pekáči rozehřejete sádlo, maso ze všech stran prudce opečete do zlatova, aby se zatáhlo. Přidáte na hrubo nakrájenou cibuli, snítky rozmarínu a tymiánu a víno. Pro výraznější chuť doplňte ještě lžíci dižonské hořčice do výpeku, nebo maso před pečením lehce potřete medem. V troubě předehřáté na 160 stupňů se tahle dobrota peče přibližně 2,5 hodiny. Posledních 20 minut je dopečte na 190 stupňů. Vytvoří se krásná zlatavá kůrka. Výborné je doplnění sušených švestek či jablek do pekáče v poslední fázi pečení. Výrazný výpek zajistí, když část vína nahradíte tmavým pivem a přidáte ještě lžičku rybí džemu. Po dopečení nechte maso před rozkrájením alespoň 10 minut odpočinout.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu za bezmála 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají rok a půl a neměly by ohrozit běžný provoz zařízení. Za dalších 45 milionů korun pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku, ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Ředitelé škol využívají letní prázdniny k opravám a pravidelné údržbě budov. Například v Blansku na tamní nejstarší škole Tomáše Garrigua Masaryka řemeslníci pracují na nových stoupačkách a kanalizaci. V první etapě se zaměřují na jižní část budovy. Kromě toho udělají i nové obklady na toaletách nebo vymění umyvadla. Druhá etapa naváže příští rok. Brno se dnes loučí s festivalem Maraton hudby. Poslední den nabídne návštěvníkům koncert mladých hudebníků ze základních uměleckých škol, balkánskou hudbu v divadle Husa na Provázku nebo piano štafetu v Alfa Pasáži. A na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou, průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný jihovýchodní až východní. Biozátěž pak bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody u Rájce Jestřebí na silnici do Černé hory. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré

0: Dospíval vám Vlasta Redl, je 7 hodin a 37 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam bude dnes odpoledne zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohly brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdravím, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdravím, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prágu nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou dokonale pět, tam si mrstrem nějaký škopek.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil to.
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny tajský, to jsou žeho, brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne na venek.
4: Tak jestli škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 43 minut, je čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 12 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Diákovicích, v Pohořelicích, v Brně-Tuřanech, ve Ždánicích a v Nemochovicích 16 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 12 stupňů. Dnes očekávejte jasno, večer jen malou průsvitnou oblačnost, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 36 minut a zapadne ve 20 hodin a 23 minut. Ještě přidám dnešní teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici 37,6 stupně a nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1941 2,5 stupně. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Mandraže, šrouby a matice, posloucháte Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 48 minut. Tradiční námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvidického klubu českých turistů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám i všem, kdo nás poslouchají.
0: Kam to bude?
1: No, já jsem včera přijel z týdenního, byl to soukromý výlet, rodinný výlet, byli jsme na Šumavě, všechno se vydařilo, navštívili jsme hodně zajímavých míst. Bude-li v závěru tady tohoto povídání čas, mohu aspoň zmínkou připomenout některá ta místa, ale já to říkám i proto, že pak už jsme se zase těšili domů a já se fakt těším na svoje vycházky a výběhy v okolí naší Nedvědice. A když jsem na Šumavě, nedaleko Železné Rudy, poslední večer usínal, tak jsem si úplně představoval jednu trasu v okolí Nedvědice a tu bych právě teď nabídl. Je 12 kilometrů dlouhá. No a když se tedy vydáme z Nedvědice po zelené značce k Sejřku, brzy se otevřou krásné pohledy k hradu Penštejnu, takhle tedy ta trasa začíná. Následně dojdeme do Sejřku, tam si můžeme připomenout, že Sejřek je rodištěm herce Jiřího Krytináře. Mohou si účastníci tady té vycházky promítnout některé role Jiřího. No a jdeme po těch zelených značkách, ty nás zavedou k nádhernému rozhledovému místu, tam se říká Čerky. Tam je odpočívadlo a mapka, ta pomůže v orientaci, co je kde vidět. No a pak už budeme pokračovat k Doubravníku. V Doubravníku každého nepochybně upoutá majestátní kostel, ten si nechali postavit Penštejnové v 16. století. A připomenu také, že kostel byl úplně nedávno velmi pečlivě a důsledně opraven. A prohlédneme si ještě náměstí Doubravnické, tam si můžeme všimnout aspoň pamětní desky věnované památce inženýra Osvalda Životského, to byl dávný stavitel železnic, mimo jiné se podílel i na té naší dnešní trati číslo 256. A pokračujeme k nádraží, to už si budeme všímat značek červených a po 2 kilometrech nás z Doubravníka přivedou do Černvíru, tam je kostel, také dřevěný most roku 1718 a Fantasy muzeum, to bývá teď v červenci a srpnu, tedy tady o těch prázdninách, otevřeno od středy do neděle. Doporučuji návštěvu. No a za další 2 kilometry už budeme v cíli, tedy v Nedvědici. Zde lze využít samozřejmě možnost občerstvení a také případně vlakové spoje. A teď se ptám, jestli ještě máme chvilinku.
0: Určitě, určitě můžete zmínit i některý z vašich výletů.
1: No, takže jak jsme byli na té Šumavě, tak opravdu jsme měli auto, takže opravdu jsme mohli, byli jsme jako více akční, mohli jsme být a byli, takže aspoň některá ta místa. Tam jsme navštívili takovou vyhlídkové místo na Vlčí oboru. V Železné Rudě jsme byli mimo jiné v muzeu, v Alžbětíně a Bavorské Rudě, tam na nádraží zajímavé muzeum u Velkého Javorského jezera na německé straně, prameny řek Úhlaví a Řezné byly další cíle. Hojsova stráž, tam je zajímavý orloj třeba a kostelík, v Lobergu zoologická zahrada, v Pasově jsme byli, v Lístlu, v Sušici, Klatovech a při zpáteční cestě včera jsme se stavili v Plzni a navštívili výstavu, která je věnovaná z tému výročí v úvozovkách narození Loutky Horlínka.
0: Říká Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. Já vám moc děkuji za všechny vaše tipy a náměty a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Také přeji všem i vám a těším se také na shledanou, naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Šlapanice využily havárii vodovodu pro přestavbu městského úřadu. Do konce září je možné změnit zdravotní pojišťovnu. Milotice hostí národopisný festival Kyjovského Dolňácka a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Dělníci ve Šlapanicích u Brna přestavují městský úřad. Na začátku května ho poničila havárie vodovodu. Pracovníci radnice přišli o elektroniku, voda poničila i podlahy, stropy nebo nábytek. Vedení města toho využije a do prostor bývalé pošty v přízemí přestěhuje investiční odbor. Naopak v části úřadu, kam vede bezbariérový přístup, vzniknou oddělení, která lidé využívají nejčastěji, říká starostka Michala Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
4: Pasy, občanky, pečovatelská služba, matrika, checkpoint, prostě ty fakt jako nejnavštěvovanější agendy. Vznikne tam tím přesunem těch kanceláří a úpravama vznikne i WC pro invalidy, který jsme prostě bohužel doteď neměli.
2: Práce vyjdou na jednotky milionů korun. Město část uhradí z pojistky. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. V Miloticích dneškem skončí národopisný festival Kyjovského Dolňácka. Dopoledne čeká věřící festivalová mše a potom bude většina programu v zahradě zámku. Na programu je i výstava krojových součástí podle dobových fotografií v zámecké oranžérii. Pokračuje za organizátory Michal Strýček.
5: Odpoledne na festivalu bude jarmark tradičních řemesel, výstava krojů, tvořivé dílničky. Na pódiu se pak vystřídají pořady věnované našim tradicím, lidové písní, významným osobnostem regionu. A úplnou tečkou bude vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondrášek. Sport.
2: České tenistky do 14 let vybojovaly na mistrovství světa družstev v Prostějově bronzové medaile. V zápase o třetí místo porazily úřadující šampionky ze Spojených států 2-1. O výsledku rozhodla až závěrečná čtyřhra, ve které Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová ztratili první set, ale utkání dokázali otočit, pokračuje Kurilová.
6: Já vás nemám žádný slovo, já jsem úplně nadšená, ještě pořád se mi klepou nohy, ještě to ze mě vůbec nespadlo a jsem jenom strašně šťastná a úplně jsem strašně

0: Silnici do Černé Hory. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 9. srpna, ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Pár minut před 8:30 se společně podíváme do řemeslné dílny, která se zabývá šitím tradičních krojových kožichů. Nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Poslechneme si Háj modřínů, Víno nebo Selaví. U mikrofonu Eliška Zárecka, pohodové ráno a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 11 minut po 8 hodině, je tu předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je právě teď počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Na obloze v podstatě žádná oblačnost není, takže převažuje teď momentálně jasná obloha. Teploty jsou většinou tak mezi 18 až 21 stupni Celsia, některá údolí tady jsou ještě chladnější, kolem 16-17 stupňů. No a vítr aktuálně fouká od severovýchodu, případně východu, a nejčastěji je slabý.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Během dneška se v podstatě na obloze toho moc měnit nebude, čekáme jasno, zhruba někdy k večeru se může objevit ale jenom menší průsvitná oblačnost, takže na nejvýš skoro jasno, polojasno. Teploty odpolední už tropické, 30 až 33 stupňů, no a vítr slabý, během dne bude foukat mírný od jihovýchodu až východu.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: V noci skoro jasno, polojasno, tam té oblačnosti začne malinko přibývat, potom hlavně k ránu, kdy čekáme přechodně i oblohu oblačnou, ale zase to bude kombinace nějaké vysoké, případně střední oblačnosti, pršet by z ní nemělo. Teploty v noci budou klesat mezi 19 až 16 stupňů, v údolích to může být lokálně jen kolem 14, no a vítr slabý, proměnlivý.
1: Jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: Zítřek nabídne přechod zvlněné studené fronty, ale je tam právě nejistota, jak moc z ní bude vypadávat srážek, takže jsou tam scénáře, že během pozdějšího odpoledne trošku už větší oblačnost, přechodně až skoro zataženo, a od západu se budou přesouvat právě lokální přehánky v souvislosti s tou frontou, ale jsou tam právě i scénáře, že ta fronta přejde takzvaně na sucho, téměř beze srážek. Hlavně se to bude týkat, pokud se ty srážky tedy objeví, severní poloviny kraje, ojediněle se mohou objevit i silné bouřky a během večera srážky ustanou. Teploty před tou frontou ještě vyšší tropické nebo vysoké, 33 až 36 stupňů, a vítr ten bude foukat odpoledne mírný, jižní až západní, a na té frontě se právě bude měnit a v přehánkách, bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. It's a kind of magic.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a píseň Hore hronie posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 8:30. A dnes se ještě jednou vracíme na národopisný festival Kyjovského Dolňácka v Miloticích. Kromě zápisu brněnského Hantecu na seznam tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje, tam dnes také slavnostně převezmou titul Noví mistři tradiční rukodělné výroby. Letos opět zástupci Jihomoravského kraje vybrali 3 nadšence, kteří se věnují lidovým řemeslům. Jedním z nich je Irena Rajsiglová. Ve své dílně se specializuje na šití tradičních krojových kožichů. Kromě toho si jí pod ruce dostanou i pánské kalhoty z jelenice nebo vesty.
1: Jak se třeba nařežou ty lemy, ty pásy, tak ty se zešívají k sobě. Tady na téhle mašině.
2: Irena Rajsiglová mě vzala do své dílny ve Veselí nad Moravou.
1: Není jak normální plochá mašina, ale vlastně má 2 kolečka a mezi tím vodorovně běhá jehla. Musí se vlas zastrčit. Tak, tohle se pak rozjede. Zešívá se řemen, což je spodek té kůže. Vlastně z kožešiny ten šev není vidět.
2: Irena Rajsiglová říká, že i když je kožešina přírodní materiál, v létě bývá práce na výrobcích úmorná.
1: Ono se říká, kožešina v létě chladí, v zimě hřeje. Nemám to zkušený, v létě nikdo v kožichu nechodí.
3: Přesto při té výrobě to se asi člověk zapotí.
1: To se zapotí. Když se to šije, tak část kožichu mám na stole a část kožichu musím mít samozřejmě na klíně, abych si to vlastně pohodlně chytla. Nemůžu to mít na plocho, musím to mít přes ruku. Jednou rukou to vlastně zvedám a druhou rukou vlastně píchám, ale musím to mít na klíně, nemůžu to mít na stole.
2: Podle ní má každý region svůj typický střih a ozdoby. Svoje výrobky si ale pozná vždy.
1: Některý ten kraj byl třeba tady Strážnicko a tak, ho mají takový jednoduchý ten pánský, jo? Ale některý mají fakt jako složitý nebo víc zdobený, tak jak i ty kroje byly, jo? Že když byl někdo bohatší, tak to měl víc vyšitý a když ne, tak to měl jednoduše jenom udělaný. Třeba je tady ten kyjovský, to je dámský, se zapíná tady do toho zadu. Tohle je tak na těch sukínkách.
2: Irena Rajsiglová se vyučila kožešnicí. První krojové kožichy začala vyrábět v roce 2006.
1: Ten zákazník má představu, jak ten kožich má vypadat. My máme buď obrázek, nebo máme vlastně ten kožíšek a z toho se vychází. Za první mě ta práce fakt jako baví. Je to jiný, než když je nějaká sériová výroba.
2: Se smíchem dodává, že s řemeslem chce pokračovat, dokud jí to ruce dovolí.
1: Ta kůže není to látka. Na to je speciální jehla, která je tříhraná, aby to by nešlo šít normální jehlou, kulatou, protože to by tu kůži nepropichlo. Jo? A ty stehy jsou fakt jako milimetrové. Těch stehů je tam nepočítaně. Najdou se místa, že to nejde bez náprstku nebo tak.
2: Titulem mistra tradiční rukodělné výroby jsou letos ocenění i košíkář František Kresl a Věra Častová za výrobu a obnovu obřadních pokrývek hlavy na Horňácku. Hana Novotná, Český rozhlas.

až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie, nejvíce nakažených je v Brně a okolí. Brněnské centrum experimentálního divadla chystá rozsáhlou opravu divadla Husa na Provázku. Historický dům pánů z Fanalu i novější scény potřebují nové inženýrské sítě, okna i modernější technologie. Město Brno aktuálně hledá projektanta. Úpravy přinesou lepší zázemí pro diváky a bezbariérový přístup. Demolici vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně včera urychlilo zřícení části budovy. Trosky spadly na zem ve chvíli, kdy demoliční bagr hydraulickými nůžkami z vrchu odstříhával zničená patra domu. Zřítili se dovnitř prostoru, nikomu se nic nestalo. Na národopisném festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích dnes zástupci Jihomoravského kraje udělí třem lidem titul mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získají Irena Rajsiglová, Věra Častová a František Kresl in memoriam. Exhibiční utkání Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Výběr tamních odchovanců v něm porazil tým Hvězd 8-7. A na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní, biozátěž pak bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 počítejte s omezením mezi 23. a 25. a půl tým kilometrem. Na cestě do Břeclavy se tam projíždí jedním pruhem. Pozor i v místě nehody na silnici z Rájce Jestřebí do Černé hory. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 9 minut po půl deváté dospívala Ilona Čáková, posloucháte Český rozhlas Brno. Bůh je v detailu, to je heslo v Morzeově abecedě, které vyblikává světelný sloup do nebe ze zahrady brněnské vily Tugendhat. Muzeum města Brna oslavuje 25 let od zápisu této památky na seznam UNESCO. Návštěvníci v zahradách kolem vil se můžou ještě dnes v noci přijít zdarma podívat na světelnou show, která výročí připomíná.
1: Méně je více. Tohle heslo se objevuje jako první nad prosklenou stěnou vily Tugendhat, ale když se dívám kolem sebe na zaplněný trávník, tak tady je lidí rozhodně více než méně.
2: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
1: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
2: Takhle světelné záblesky, byla to trošku, když přistává UFO.
1: Na vile se náhle objevuje světelná onyxová stěna a další hesla od architekta Ludviga Miese van der Rohe. Jeden citát, míří do nebe.
2: Bůh je v detailu.
1: Tohle vyblikává světelný sloup mířící kolmo ze zahrady, prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.
3: Dosahuje prý do výšky desítek kilometrů.
1: A lidé na to dost nevěřícně koukají.
4: Jak je to možné?
5: Jak je možné, že to svítí nahoru a je v tom vidět ten prach?
4: Jo.
1: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem, modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
2: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma a nečekala jsem, že to bude na té vile.
6: No já právě přemýšlím, jestli to jako bylo všechno.
1: Na fasádě spodní vily Lefbér se střídají promítané folklorní a modrotiskové vzory. Do zahrady prostřední Arnoldovy vily procházím světelným kaleidoskopem, křišaté zrcadlové kouly. Paprsky světla, které se od ní odráží, si fotí Vojtěch.
7: To je zajímavé na abstraktních věcích. Každý si v tom dokáže najít něco svého.
1: Občas se paprsky roztočí kolem jako řetízkový kolotoč, občas prostupují umělým dýmem, jindy změní barvu a vypadají jako pulzující přesýpací hodiny.
7: Čekal jsem o toho trošku víc, ale bylo to určitě zajímavé.
1: Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
8: Vzory, hodně barev, elektronické čárky
9: a mají to hezky vyřízlý do půlky budovy. Co mi líbí.
10: Je to malická projekce, mě se líbí.
11: Tak je to taková pohádková věc.
1: Přitakává jí Šárka. Světelná slavnost sice skončí v neděli o půlnoci, ale když tu vidím, kolik lidí si všechno fotí a natáčí, myslím, že bude dost dobře zachovaná na mnoha facebookových a instagramových profilech. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 16 až 20 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dyjí a ve Ždánicích 20 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 16 stupňů. Dnes očekávejte jasno, večer jen malou průsvitnou oblačnost, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vár bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 36 minut a zapadne ve 20 hodin a 23 minut. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici 37,6 stupně a nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1941 2,5 stupně. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Boty toulaví na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 8 hodin a 50 minut a jak jistě tušíte, naše ranní vysílání je u konce. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté toulky Josefa Veselého. Pár minut po 10. hodině to bude pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem a po zprávách v 11 hodin budou na programu Hudební lásky Jana Daleckého. Dobrý poslech všech našich pořadů a pěknou neděli vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Gelové laky mohou obsahovat nebezpečnou zakázanou látku. V Brně se dnes uzavře program festivalu Maraton hudby a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Hygienici na Vysočině zachytili výskyt látky se zkratkou TPO v gelových lacích na nehty. Látka je od září 2025 v Evropské unii zakázána. Kromě alergických reakcí může ohrozit i reprodukční zdraví a vývoj plodu. Krajští hygienici látku podle jejich mluvčí Jany Bémové zjistili v letošním prvním pololetí v jednom případě u více než 400 kusů výrobku. Hygienici kontrolují i kosmetické a nehtové salony. V těch pochybení neodhalili. Brno se dnes loučí s festivalem Maraton hudby. Poslední den nabídne návštěvníkům koncert mladých hudebníků ze základních uměleckých škol, balkánskou hudbu v divadle Husa na Provázku nebo piano štafetu v Alfa Pasáži. U klavíru se podle manažera festivalu Jana Macha setkají hudebníci všech úrovní i generací.
3: Spojuje umění profesionálů a amatérů, dává možnost zahrát si v netradičním prostředí Alfa Pasáže na špičkový nástroj. Kurátorem letošní piano štafety bude brněnský pianista Radek Bagár a štafetou provede ředitel České filharmonie pan David Mareček.
0: V Mistřicích na Uherskohradišťsku zrevitalizují 17-hektarové území v okolí tamních rybníků. Cílem projektu za 20 milionů korun je uvést krajinu do původní podoby. Veškeré náklady pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Lesníci vykácí nepůvodní druhy stromů, jako například akáty, a odstraní další náletové dřeviny.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pracují u Hustopečí silničáři. Mezi 23. a 25. a půltým kilometrem se tam ve směru na Břeclav projíždí jedním pruhem. S omezením po nehodě počítejte nadále.

Tak vás teda pěkně vítáme a tak nějak upřímně vám blahopřejeme, že jste si v tuhletu první letní neděli vyladili právě tuto stanici a tento pořad, neboť zrovna tady se začínáme toulet. Pár součástí vybraných do těchto toulek má sice už leccos za sebou, ale zase jsou kvality, která s léty nevyprchává, ba troufáme si tvrdit, že zraje jako víno. Snad vás o tom už přesvědčíme, tedy my, co jsme pro vás tuto necelou hodinku připravili. Víte co, já to vezmu po pořádku, takže máme tu redaktora Marka Zouhara, mistra zvuku Samuela Sochacího a autora Josefa Veselého. Jako chod číslo 1 jsme si do jídelníčku předepsali vzpomínku na další kousek z rozhlasové historie. Bude se týkat osudů dvou zajímavých lidí. Jeden je z Brna, druhý strávil podstatnou část svého života ve Skandinávii a hlavně na Islandu. Posléze se můžeme vydat všichni spolu po stopě indicií, které vám napovíme o jedné pozoruhodné osobnosti. Již byste měli určit jméno. Čeká vás totiž soutěž jménem, kdo to byl. A nezapomeneme ani na další schůzku s českou historií. Má název Poslušně hlásím Vojín Hašek Jaroslav z 91. pluku v Českých Budějovicích. Ať se tedy s námi nenudíte, pokud možno celé léto.

0: A jsme opět u vzpomínek, které se nám vybavují, tedy konkrétně mě, vzpomínek týkajících se jedné poloviny jednoho století, po které vysílá Český rozhlas z Brna. Zároveň vítám u mikrofonu Marka Zouhara.
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
0: No, já bych měl dnes pro tebe a samozřejmě pro již zmíněné posluchače setkání s jedním dobrodruhem, vlastně se dvěma dobrodruhy. Nejprve jsem potkal toho prvního.
1: A jak jsi na něm poznal, že je dobrodruh?
0: On mi řekl, že má bacil.
1: Nakažlivý?
0: Vlastně dva bacily. Nebo jeden z nich byl možná virus, teď nevím. Jeden ho potkal, když se jeho dcera vrátila domů z očkování proti dětské obrně. Ona byla imunní, on ne. Ve 40 tu obrnu dostal a jeho pravá noha mu uchrnula.
1: To je síla.
0: Trvalo mu rok, ale on se rozhýbal. Nejlíp mu to šlo na kole. Pravou nohu, která byla ochrnutá, si připevnil na pedál a šlapal levou nohou.
1: Jak se jmenuje?
0: Jiří Havel, strojní inženýr.
1: To se mu asi život obrátil.
0: Úplně na ruby. On se do svých mladých let věnoval hodně lezení po horách. No, tomu teď nešlo. Tak nasedl do kajaku a sjížděl divoké řeky.
1: U nás? Tady jich nějak moc nemáme.
0: Splul prakticky všechny známé norské řeky, později taky Yukon a Klondike v Kanadě a na Aljašce, taky v Grónsku a rovněž na Islandu. To už měl v sobě, jak sám říká, bacila severské horečky. Lezl taky po všech možných horách v Norsku, pak i na Špicberkách, na Islandu, v Grónsku. Jinak po listopadu v 89. si založil cestovku a taky začal psát knihy. No a my jsme se kvůli jeho knížce o Islandu vlastně potkali.
1: Ale slíbil si, že máš pro nás ještě jednoho dobrodruha.
0: Jasně, tak toho Jiří potkal na Islandu. On to byl Čech, jeho tatínek byl docentem na Univerzitě Karlově a jeho syn, Karel Vorovka se jmenoval, studoval germanistiku a postupně ovládl úplně všechny severské jazyky.
1: To se mu povedlo doma?
0: No tak, aby mohl prozkoumat nejstarší severské literární památky, tak se vydal na Island. Tam pracoval jako dělník a naučil se dokonale islandsky. Pak taky žil v Dánsku a ve Švédsku, rovněž na Faerských ostrovech. A když vypukla druhá světová válka, byl zase na Islandu, no a to už se nemohl vrátit domů, tak tam zůstal.
1: Jako cizinec?
0: Požádal o islandské občanství a já nevím, jak je to dnes, ale tehdy si musel přizpůsobit svoje jméno a příjmení. Takže z Karla se stal Kári a příjmení Vorovka si upravil na Valsson. A usadil se úplně na samém severu Islandu, na malém ostrově, který se jmenuje Hrísej. A tam se právě potkal s Jiřím Havlem.
1: Jak se novopečený Islanďan živil?
0: Měl dílnu na opravu pneumatik. Jo, a taky působil jako séra, tedy luteránský duchovní.
1: Ale česky nezapomněl?
0: Nezapomněl. O čemž jsem se přesvědčil tedy i já, ano, protože no, napadlo mě, že bych mu mohl na ten ostrov Hrísej napsat. Můj dopis došel a on mi odpověděl. Psal na psacím stroji s islandskou abecedou, ale pečlivě dotvořil vše propiskou, když přimaloval všechny čárky a háčky.
1: Tak tohle už bylo takové setkání přes kus Atlantiku.
0: Ano, no mě nejvíc bavilo vyprávění Jiří Havla o Islandu a taky o příhodách, které mu vyprávěl Kári Valsson, hlavně tedy o trolech. Oni Islanďané na ně docela vážně věří.
1: Vážně?
0: Smrtelně. Vysvětlil mu to jeden farmář, u kterého se na své cestě Islandem ubytoval.
1: A co mu vyprávěl?
0: Že šel jednou zkontrolovat pozemek s trávou. Mlha namrzla a on na té ledovce upadl a zlomil si nohu levou.
1: Má to pokračování?
0: Má. Za dva roky se vypravil opět na tu stráň. Tráva tam byla zmrzlá, klouzalo to.
1: A on si zlomil nohu.
0: Pravou.
1: No a pointa?
0: Zase se měl vypravit na ten pozemek za stejného počasí, no.
1: Vypravil se?
0: Nevypravil.
1: A proč pak?
0: Vzdal to. Bylo mu totiž jasné, že ho tam nepustí.
1: Co? Nebo kdo?
0: On tam totiž seděl troll.
1: Aha, no tak to je celkem logické vysvětlení.
0: Jiné se nenabízelo.

0: My se sice procházet nebudeme, ale na ten sever bychom se teď mohli spolu s Jiřím Havlem vydat.
1: Jsme zkoušeli nejdříve Skandinávii, byli jsme jako horolezci v Norsku, ve Švédsku, později také ve Finsku. Mm-hmm. A tak se nám zalíbilo nahoře na severu, že jsme tu cestu protáhli ještě dál na Špicberky. A samozřejmě, když člověk už pozná několik severských zemí, tak nevím proč, ale říká se tomu skutečně bacil severské horečky, zatouží poznat i další kolem polárního kruhu, a takže naše cesta vedla dále celkem logicky potom už na Island, protože jsme taky samozřejmě zhromaždili informace a snažili se z dostupné literatury dovědět se co nejvíc o těchto severských krajích.
2: Já mám spíš dojem, že člověk touží po slunci, po teplu, po jihu.
1: Jistě, většina lidí třeba kupuje knihy, které jsou někde ze Středomoří nebo z Pacifiku, že z Havaje. Jsou to exotická místa, filmy se natáčí odtud, televizní pořady. Ovšem jsou lidé, kteří mají tendenci směřovat na sever. Nevím po stránce vědecké, čím se to dá vysvětlit. Možná je to snad dáno i oblíbou teploty, že lidé, kteří nemají rádi teplo, mají rádi třeba studené barvy, chlad a tyhle ty záležitosti. To jsou sice věci doposud nevysvětlé, možná se nad nimi nikdo nezamyslel, ale možná, že i tady je možné najít takovou tu prvotní souvislost. Někomu třeba vyhovuje také literatura severská, což bylo v našem případě čtením sák, se v člověku vzbudí zájem o to místa, o kterých se dočítá třeba vidět ve skutečnosti, navštívit, projít je z potomky těch lidí, o kterých se v ságách píše, promluvit, podívat se, jak vypadají dnes, jaký je rozdíl mezi jejich myšlením a myšlením tehdejším v těch ságách a podobně. Prostě všechno se to proplétá tak, že najednou člověk dostane chuť skutečně vidět plovoucí ledovce, vidět zaledněné vrcholy a vidět potomky Vikingů. Samozřejmě, že člověk, aby poznal mentalitu národa, musí mezi těmi lidmi žít, musí tam pracovat, musí nejlépe se oženit třeba do rodiny, že poznat vztahy, což samozřejmě nám se i při těch několikanásobných dlouhotrvajících návštěvách až tak nepodařilo.
2: Tak daleko váš vztah k Islandu nešel, že byste se tam oženil?
1: Tak daleko náš vztah nešel, ale, protože to nebylo ani technicky možné, ale částečně jsme snad nakoukli do těchto problémů a jistě se člověk nad tím zamýšlí, protože odlišnost od situace středoevropské je značná. Pramení především z toho, že na každého člověka tam připadá asi 1 km² pevné země, asi 4 km² moře. To samo o sobě dává tušit, že ten člověk musí být jistě jiný než člověk někde v Belgii anebo i v Československu, kde už žijeme v dost stísněných poměrech. Myslím tedy proti Islandu. Je známo, že se vzrůstajícím tedy počtem obyvatel na kilometr čtvereční vzrůstá také agresivita, nesnášenlivost. Lidé se začínají potkávat příliš často, začínají se vytlačovat ze svých teritorií, že je takhle obecně řečeno. Tak to na Islandu není nutné, protože pro každého se najde země i moře dostatek. Druhá věc, která velice ovlivňuje vzájemné vztahy, je ta, že těch 200 000 obyvatel za 1000 let je vesměs nějakým způsobem příbuzných, nebo vzdáleně příbuzných, nebo známých, nebo alespoň podle řeči známých, že? Takže tam, když řeknete v Reykjavíku, že pojedete na východní pobřeží k městečku Eyjastadir a tam na předměstí, že je nějaký domek a že tam bydlí nějaký Thorvald, tak on, ten člověk, s kterým mluvíte, on určitě zná, on ví, o kom mluvíte. Když ho nezná osobně, tak aspoň ví, ano, ano, to je Thorvald, on tam chodil do školy, ví o něm prostě spoustu věcí, což je v našich poměrech nepochopitelné. A na venkově to platí dvojnásob, tam, když řeknete nějaká farma na severu Islandu u pobřeží, v zátoce Húnafloy, tak samozřejmě oni ví přesně, o jakou jde farmu, každý zná historie té farmy, zná víceméně teda tu rodinnou ságu, co se tam kdy dělo, a vztah, ten mezilidský vztah je tam trošku jiný. Než
2: no, to musí hodně ovlivňovat vztahy mezi lidmi, když se vlastně znají, když nejsou anonymní.
1: Ti lidé nejsou anonymní a také si proto nedovolí ani pomluvit toho druhého, nedovolí si samozřejmě ani samozřejmě nic ukrást, mu odcizit nebo ho nějakým způsobem znevážit, protože to dost dobře není možné. On by totiž nevydržel v tom okruhu těch dalších a dalších známých, by ho prostě vydědili, že jo, z té společnosti.

0: A teď bychom tu měli soutěž se stabilním názvem, kdo to byl, kteráž to se vyskytla v éteru již v roce 1995. Ano, přesně před 30 lety. A dnes máme pro vás dalšího známého. Ovšem, pro potřeby této soutěže jednoho neznámého.
1: Narodil jsem se 30. ledna roku 1927 ve švédském městě Svea.
2: Přišel na svět do konzervativního prostředí zámožné rodiny.
1: Moje matka pocházela ze starého baltského rodu. Otec zemřel, když mi bylo necelých 6 let.
2: Životní úroveň rodiny byla ale zajištěna, takže nadaný chlapec mohl vystudovat elitní střední školu.
1: Maturoval jsem s předstihem už jako 17-letý.
2: Po prezenční vojenské službě se vydal do Spojených států, kde se dal zapsat na Kenyon College v Ohio a získal titul BA v oborech politika a ekonomika.
1: V 21 letech jsem procestoval autostopem křížem krážem Spojené státy až do Mexika, takřka bez dolaru v kapse. Dojmy a poznatky z těchto cest velice podstatně utvářely můj světový názor.
2: Dospěl k názorům, že americký způsob života je pro Švédsko nevhodný. Začal hledat třetí cestu mezi kapitalismem a socialismem.
1: Po návratu do Švédska jsem se pustil do studia práv na Stockholmské univerzitě. V té době jsem vstoupil do sociální demokracie a stal jsem se aktivním studentským politikem.
2: Když v roce 1951 promoval, byl už předsedou Švédského národního svazu studentů. Nadaný, nesmírně pohotový řečník a diskutér bystrého intelektu na sebe záhy upoutal pozornost švédské veřejnosti.
1: Začal jsem na politické scéně země hrát natolik význačnou roli, že si mě všiml i tehdejší ministerský předseda Erlander. Nabídl mi funkci osobního sekretáře. Mimo jiné mě pověřil sepisováním svých projevů.
2: V této vlivné roli se náš neznámý výborně osvědčil. Vykonával ji 12 let, během nichž získal v premiérovi přítele a rádce. Pro ctižádostivého mladého politika nemohlo být lepší školy.
1: Když mi bylo 30, poprvé mě zvolili poslancem Riksdagu.
2: Tak se jmenuje švédský parlament.
1: Už o 6 let později jsem nastoupil do vlády, kde jsem postupně vedl několik resortů, kromě jiných i ministerstvo školství a kultury. Zasloužil jsem se tu o reformu poněkud zatuchlého švédského výchovného systému.
2: Značné veřejné uznání ale získal především jako ministr dopravy.
1: Za mého působení Švédsko změnilo silniční řád. Do roku 1967 se u nás jezdilo vlevo.
2: Náš neznámý zvládl organizaci příprav na přizpůsobení dopravy kontinentálním zvyklostem tak dokonale, že změna proběhla za jedinou noc bez jakékoliv nehody.
1: V roce 1969 jsem byl jako 42-letý zvolen předsedou sociálně demokratické strany. V tomtéž roce jsem se stal i předsedou vlády.
2: Byl tehdy nejmladším evropským ministerským předsedou.
1: Programově jsme usilovali o sociální spravedlnost, o solidární společnost. Výrazně jsme zlepšili postavení žen, péči o staré lidi a zdravotnictví. Úspěšně jsme reformovali školství.
2: Ve Švédsku byl vybudován stát obecného blahobytu se sociální sítí utkanou tak hustě, že nakonec přestala být financovatelná. Daně v této skandinávské zemi dorostly do takové výše, že to podlamovalo iniciativu a motivaci lidí. Státní aparát neustále nabíral na hmotnosti, veřejný sektor na vrcholu éry našeho neznámého zaměstnával až 40% všech pracovních sil.
1: Náš švédský model však nestroskotal. Vždyť ještě před 100 lety patřilo Švédsko k nejzaostalejším oblastem Evropy. V žádném ohledu se nemohlo ani zdaleka měřit například s vyspělou rakousko-uherskou monarchií. Bylo zhruba na civilizační úrovni Ruska. A podobně bylo postiženo všelidovým alkoholismem.
2: Po 100 letech je švédský hrubý domácí produkt téměř 5x vyšší než ten český a Švédové, kterých je o něco méně než Čechů, se stále těší závidění hodné životní úrovni.
1: Snažil jsem se mít vliv i na zahraniční politiku. Ve světě studené války jsem se postavil mezi fronty a mimo bloky. Důrazně jsem hlásal švédskou neutralitu a neúčast ve vojenských paktech. Byl jsem toho názoru, že nadchází éra, kdy problémy vztahů mezi severem a jihem předčí svou důležitostí a naléhavostí konflikt mezi západem a východem.
2: V našem světě už není mnoho zemí, jejichž předseda vlády si dovolí jezdit docela obyčejně vlakem či autobusem a nakupovat v samoobsluze nebo výjíždět s manželkou do kina metrem a bez doprovodu svalnatých odzbrojenců, jak to často činil náš neznámý. Za demokratický sen o státníkovi, který je občanem jako všichni ostatní a má vést život jako každý jiný občan, zaplatil švédský premiér nejvyšší cenu. 28. února 1986 byl před zraky své ženy v centru Stockholmu zákeřně zavražděn.
0: A co se jména tohoto neznámého týče, prosím, odpovídejte na adresu, kdo to byl, Český rozhlas PSČ 602 00 Brno a ještě vám nabízíme e-mailovou adresu, kdo to byl, @rozhlas.cz.

0: českou minulostí.
1: Jak dozajisté tušíte, a musím říct, že tušíte správně, tímto náš dnešní pořad nekončí, neboť je před námi další schůzka, další výprava do české historie v pořadí 12. 13. Jmenuje se, poslušně hlásím, vojín Hašek Jaroslav z 91. pluku v Českých Budějovicích. Čeká nás setkání s mužem, který napsal nejznámější, nejoblíbenější a také nejpřekládanější českou knihu, kterou si lze dodnes přečíst v 54 nejrůznějších jazycích. Spolu s Remarkovou knihou Na západní frontě klid je Švejk považován za přední literaturu týkající se první světové války. Ale nejenom to, on tuto dobu mnohem přesahuje. Ostatně slavný americký romanopisec Joseph Heller prohlásil, kdybych neznal osudy dobrého vojáka Švejka, nikdy bych nedokázal napsat svůj román Hlava 22. Čímž je naznačeno úplně všechno.
2: Jenom se obávám, aby mě z Budějovic neposlali domů. To by byla moje smrt, protože jsem si umínil, že se vrátím jako velezrádce.
1: Na tohle zřejmě všichni čekali celou dobu. To byl jejich Hašek, tyhle vtípky, které ze sebe sypal jeden za druhým.
3: Pak ale na několik let všem zmizel z očí.
4: Jeho pražské kumpány brzy rozesmutnila zpráva o jeho smrti.
3: Ta první, už krátce poté, co narukoval, sdělovala, že ho vojenský soud v Českých Budějovicích odsoudil k smrti a nechal ho popravit pro osnování vzpoury.
4: Ale ne, tak to nebylo, tvrdila zanedlouho na to další zpráva. Hašek musel hned s prvním maršbatalionem do pole a srazil ho jeden z prvních výstřelů haličské bitvy.
3: O několik měsíců později se po Praze rozšířila úplně čerstvá zpráva. Hašek nepadl na frontě, skončil v zajetí, ale utloukli ho opilí ruští námořníci v krčmě, kde si v Povolží, co v něm odhalili českého špiona.
4: Ale kde pak námořníci? Namítali jiní, údajně lépe informovaní. Zastřelili ho naši čeští legionáři jako zrádce kdesi na Sibiři.
1: Člověk, který tolikrát přežil svou vlastní smrt, ostatně už kdysi před válkou, v době makedonského povstání, se po Praze rozšířila zpráva, že padl v bitvě na hoře Garvan. Tak tedy takový člověk by si zasloužil dlouhý život.
3: Leč osud mínil jinak.
4: Hašek naopak zemřel velice mladý, pouhé 4 roky po válce, v nedožitých 40 letech.
2: Když se tak na mrazivém a zasněženém počátku roku 1923 stalo, lipnický farář Otakar Semerád odmítl povolit pohřeb na křesťanském hřbitově a vyhradil Haškovi místo mezi sebevrahy a nekřtěňátky. Následovalo dlouhé dohadování, které jen prohloubil všeobecný zmatek a chaos panující po spisovatelově smrti v Lipnici i v okolí tohoto malého posázavského městečka. Kliment Štěpánek, Haškův písař a cosi jako špatně placený sekretář, faráři vysvětloval, že jeho chlebodárce sice v mládí skutečně z církve vystoupil, ale jednou z podmínek Haškova nastávajícího tchána Majera bylo, aby se zase pěkně vrátil. A jemu tehdy, roku 1910, byla slečna Jarmila nade vše. Když věc s pohřbem přesto i nadále drhla, převzali iniciativu místní sokolové. Jaká ironie, individualista Hašek a spolkový život, než kvůli přímo sport. Rychle dosáhli svého a Hašek v den zasvěcený třem králům ulehl k poslednímu spočinutí v pravém rohu nevelkého lipnického hřbitůvku na pahorku pod zříceninou Bílé věže, kdysi součásti Lipnického hradu. Čím víc pohřeb zpočátku vázl, tím lépe se nakonec vyvedl. Tak slavný funus Lipnice ještě nezažila. Štíhlí sokolové slavnostně nesli rakev na ramenu až ke hrobu, cestou hrála sokolská hudba Trauermarše jeden za druhým a nad hrobem se s Haškem rozloučil sám starosta místního sokola. A tomu všemu bez ohledu na mráz a novoroční sněhové závěje okouzelně přihlíželi zástupy lidí z širokého a dalekého okolí.

0: Za to v Praze...
1: Tam nikdo zprávě o Haškově smrti neuvěřil. Zkušení matadoři v redakcích se jen pochechtávali.
0: Nebylo to tak dávno, co napsal v novinách Eduard Bass.
2: Nejslavnější mystifikátoři Mison, Legras, FitzJames, Thieme, Taxil jsou bídnými žabaři proti genialitě, jakou prokázal Jaroslav Hašek.
1: Jako první přinesla zprávu o Haškově smrti, navíc s velkým otazníkem, Tribuna.
3: Mladý, ambiciozní a životem ještě neokoralý redaktor Mareš se odhodlaně vydal do dalekého Posázaví, aby nejistotu vyvrátil.
1: A zjistil, že tentokrát jsou věci jinak. Velký mystifikátor nakonec přece jen souboj se smrtí prohrál.
0: Opravdu prohrál?
3: Říká se, že lidé narození v neděli prožijí úspěšný a šťastný život.
1: Hašek svou příležitost promeškal. Narodil se totiž v pondělí 30. dubna roku 1883 v tmavém bytě ve Školské ulici nedaleko Karlova náměstí v Praze.
3: Rodinu neustále pronásledovali finanční starosti a nouze, což neunesl otec Josef Hašek, suplující profesor matematiky a fyziky a pojišťovací matematik. Zahořkl a začal pít.
1: Během chřipkové epidemie roku 1896 živitel rodiny onemocněl a po operaci ledvin předčasně zemřel ve věku nedožitých 54 let.
3: Staršímu ze dvou synů, Jaroslavu Matěji Františkovi, jak jest zapsáno v matrice křtu, bylo tehdy 13 let.
1: Otec neměl nárok na plnou penzi, rodina proto získala od banky jen nízké odbytné a její situace se ještě zhoršila.
3: Problémy se vršily. Často bylo sotva na jídlo, oplacení nájemného nemluvě a proto se neustále zadlužení Haškovi nikdy nepřestali stěhovat.
1: Otcova smrt znamenala pro Jaroslava Mezník ještě i z jiného důvodu.
0: Z jakého?
1: Ztratila se otcovská autorita.
3: Což se projevilo na gymnáziu, kde v prvních dvou ročnících prospěl s vyznamenáním, terci končí reparátem z matematiky a kvartu dokonce musí opakovat, protože propadá ze dvou předmětů, z řečtiny a z latiny.
1: Když se k tomu přidala ještě špatná známka z chování, kvůli níž musel platit školné, Hašek gymnázium opustil.
3: Už předtím byl poprvé zatčen a předveden na četnickou stanici.
0: Co pak ten mládenec provedl?
3: Ale bylo to v roce 1897, když Bádenýho vláda zrušila zákon o rovnoprávnosti češtiny s němčinou. Tehdy v ulicích vypukla nevůle Čechů.
1: Demonstranti nezůstali jen při zpěvu revolučních písní. V Podskalí dav zapálil německý majetek, vykloukl okna v německém divadle a nakonec se střetl s policií.
0: I Hášek se střetl?
1: 14-letého Jaroslava sebrala jízdní policie, poněvadž ho přistihla s kameny v kapse.
3: Ale nakonec všechno dobře dopadlo, tedy pro Haška. Pustili ho.
0: Při odchodu ze školy si musel najít nějaké uplatnění.
1: Podařilo se mu získat praktikantské místo v drogerii pana Kološky na Perštíně.
3: Práce s chemikáliemi se mu líbila.
1: Ale ještě raději si užíval legrace. Na obrázku z Alp přimaloval jedné z krav šéfovské vousy a brýle.
3: Na Perštíně tím pádem okamžitě skončil.
1: Haškovi naštěstí našli volné místo v jiné drogerii, u Průši, na Tylově náměstí.
3: I tady se Jaroslavovi líbilo, ale už si konečně začíná uvědomovat, jaké se dopustil chyby, když odešel ze školy.
1: Rád se proto vrátil. Matka ho přihlásila na Československou obchodní akademii, kde také se solidním prospěchem odmaturoval.
0: Kam ale po matuře?
3: Vyhověl matce a svému poručníkovi a požádal o místo v pražské bance Slávii.
1: Také je získal, ale vlastní vinou nikoli nadlouho.
0: Ano, o necelý rok později mu z ředitelství Slávie stručně píší.
2: Pane Hašku, 30. května nedostavil jste se do kanceláře a na poptávku naši dozvěděli jsme se, že jste vůbec z Prahy odejel a že ani váš pobyt, ani váš návrat znám není. Následkem tohoto hrubého porušení povinnosti úřednické propouštíme vás dnešním datem ze služeb a oznamujeme vám, že na vaše služby nereflektujeme.
0: A kde se vlastně Jaroslav nacházel?
3: Na Slovensku. Vypravil se tam s bratry a kamarády.
1: A o Slovensku začal psát reportážní čerty.
3: Nezůstalo jenom u Slovenska. Po vypuknutí protitureckého povstání v Makedonii se Hašek vydal na dlouhou a dobrodružnou cestu na Balkán.
1: Byl to dost neúspěšný vandr. Už Maďaři ho uvěznili pro potulku, aby pak poznal špínu vězení ještě několikrát a taky se dostal i do tureckého zajetí.
3: V Praze se objevil jako špinavý a zanedbaný trhan.
2: Z jedné cesty na Slovensko si odnesl také první milostné zážitky. Nebyla to ovšem zkušenost právě povznášející. Cikánka Mariška ho svedla na seně v Kopanicích u Myjavy. Ze seníku si kromě erotických zážitků odnesl kapavku, ale ani značné bolesti ho nepřiměly, aby se léčil. Nemoc proto přešla do chronické fáze a není nepravděpodobné, že nepříjemnou zkušenost i postižení později přinesl do manželství s Jarmilou Majerovou. A co více, že ovlivnila jeho vztah k sexu vůbec. Mnohem více než Marišku si Hašek mezi tuláky a vandráky zamiloval láhev se slivovicí. Stal se také silným kuřákem, s chutí tabák i žvíkal. Jednou větou, jeho chování působilo drsně i v prostředí pražské bohémy. A ta, že byla a je, naleda co zvyklá.
0: Mohl se člověk, který klesl ke dnu společnosti, ještě někdy vrátit k leštěnému stolu bankovního úředníka?
3: Otázka ale je, jestli toho vůbec někdy litoval.

0: Kdyby litoval, nebyl by to Hašek. Raději se potácel předválečnou noční Prahou, tehdy půlmilionovou, od vinárny k vinárně, od putiky k putice. Stal se známým členem bohemské party, flamenderem pověstným tím, že denně propíjel všechny peníze, které našel v kapse. Žil na dluh a choval se neuvěřitelně lehkomyslně. Natolik, že někteří kumpáni, které kvůli způsobu jejich života přece jen sužovalo svědomí, jeho nikdy nekončící výtržnosti považovali za duševní poruchu.
1: Hašek však zatím proměnil svůj nesporný talent v řemeslnou dovednost. Brzy se stal pražským humoristou číslo 1, který dnes a denně naplňoval očekávání svého širokého publika.
2: Zásoboval zábavné rubriky desítek novin a časopisů a své humoresky sypal z rukávu.
1: Začínal psát kolem 16:00 odpolední, aby už v 6 byl s hotovým textem v nějaké redakci a žádal foršus, čili zálohu, kterou s kumpány obratem propil.
2: Provokativně prohlašoval, že píše jen pro peníze.
1: Většinou to dělal pod pseudonymem. Za svůj krátký život jich použil víc než 100.
2: Jako pseudonymy používal často jména z firmních štítů pražských obchodů, z novinových inzerátů a dokonce i jména svých přátel.
1: Pravděpodobně byl jediným českým spisovatelem, který dokázal psát zcela opilý.
3: S lidmi od seriózní literatury se rozešel, ale Jiří Mahen o něm po letech napsal.
0: My měli časem Haška hrozně rádi, protože byl opravdu samý vtip. On možná nás rád neměl, poněvadž my jsme si hráli na literáty, zatímco on dělal literaturu daleko intenzivněji než my všichni.
3: Ještě výstižněji a přitom na nejvýš lakonicky se vyjádřil Karel Čapek.
0: Hašek byl člověk, který viděl svět. Mnoho jiných o něm jen píše.
1: Z Haškovy dílny vycházely skvělé protiměšťácké pamflety, sociální satiry i skeče vysmívající se byrokracii.
2: Jeho mateřským časopisem se stává bulvární 14-deník Veselá Praha, vydavatele Karla Ločáka, Haškova spolužáka z obchodní akademie.
1: Ločák byl zřejmě jediným člověkem, který měl pro Haška 100% pochopení a bezvýhradně důvěřoval jeho talentu.
3: No, ona to byla ještě jedna osoba podobného smýšlení.
2: Ano, slečna Jarmila Majerová. S Haškem ji seznámila kamarádka.
1: Jarmila ale brzy narazila, jakmile její rodiče zjistili, s kým se schází.
2: Otec Majer, bývalý řemeslník, který se pílí vypracoval na spolumajitele štukatérské dílny a vlastníka třípatrového domu v dnešní Belgické ulici na Vinohradech, jí pochybnou známost zakázal.
1: Milenci se tedy scházeli potají, píší si zamilované dopisy, až se nakonec srdce pana Majera, zřejmě velkého dobráka, který se jen upřímně obával o dceřinu budoucnost, oblomilo.
2: Ovšem tak, že Jarmilinu nápadníkovi, který mu ani potom není zvlášť po chuti, sdělil ultimátum vyjádřené seznamem podmínek.
1: Buď se s nimi vypořádá, nebo může na svatbu navždycky zapomenout.
3: A jaká byla klíčová podmínka?
1: Trvalé zaměstnání.
0: Hašek je našel v podobě bídně placeného místa pomocného redaktora v časopise Svět zvířat, který vydával majitel Psince na Klamovce Václav Fuchs. Přesto to považoval za štěstí, které se na něho usmálo v hostinci u Zlatého litru v Balbínově ulici. Idyla však netrvala dlouho. Jeho kolega a dlouholetý přítel Hálek se s lakomým a cholerickým šéfem do krve pohádal, dal výpověď a očekával, že Hašek odejde s ním. V tom se zklamal. Hašek, drcený Majerovými podmínkami, zůstal, aby se stal redaktorem. Dokonce přijal i daleko menší plat, než měl Hálek. Tomu umožnilo, aby po 4 letech konečně získal Jarmilinu ruku. Sňatek se konal roku 1910 navzdory pověrám v květnu a svatební cesta vedla do Motola. Hašek se ovšem musel vrátit dolů na katolické církve a pátera při rozhřešení překvapilo, že kajícník skvěle ovládá katechismus. Netušil, jakou skvělou pamětí je Hašek do života vyzbrojen.

0: Svět zvířat, časopis pro zábavu a poučení. Obracel se zejména k chovatelům domácího zvířectva.
1: V době Haškova příchodu byl pouhým ceníkem obsahu Fuchsova Psince.
2: Nový redaktor jeho úroveň okamžitě pozvedl zajímavostmi a vtipným zpracováním článků.
1: Spokojen byl i majitel a po svatbě svému redaktorovi zvedl plat na 180 korun měsíčně.
2: Jenže Haška už psi a králíci nudili. Začal si vymýšlet a dopouštět se mystifikací.
0: V tom byl skutečný kadet.
2: Vymyslel si idiotosaura
1: a také prahorní blechu inženýra Kůna.
2: Uveřejnil zprávu, že na silnici z Prahy do Jílového viděli aligátory.
1: Nebo že Amundsen nedaleko jižního pólu narazil na obrovské angorské králíky.
2: Někdo se smál. Jiní se cítili pohoršení a protestovali, stížnosti se množily.
1: A tak Fuchs se raději znovu usmířil s Hálkem a Hašek dostal výpověď.
3: Z toho maléru se Hašek dostal tak, že získal povolení vydané na Jarmilu, že si může založit vlastní obchod se zvířaty. Dostal název Kynologický ústav a nacházel se poblíž Světa zvířat na dnešní Plzeňské ulici.
0: První letní nedělní dopoledne máme skoro za sebou, zbývá posledních pár minut, ve kterých vám zopakujeme jména tvůrců, jako jsou redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Samuel Sochaci a autor Josef Veselý. Opatrujte se a naslyšenou, teď myslím s tímto pořadem, zase za 6 dnů a 23 hodiny. Dobrý den, milí moji.

0: terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku, co by prevenci vyhoření, a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. Biskup Pavel Konzbul požehná novou kapli v brněnské mozaikářské dílně a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu za bezmála 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají rok a půl a neměly by ohrozit běžný provoz zařízení, pokračuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
2: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem. Prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
0: Za dalších 45 milionů korun pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% více než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. V prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích právě začíná slavnost, při které biskup Pavel Konzbul posvětí novou kapli. Zasvěcená je paní Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků a návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
3: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také na související modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
0: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další 3 nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu 10 bojař Adam Juliš.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Božetěchově ulici. Pozor i v místě nehody na silnici z Rájci Jestřebí do Černé hory. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív.

0: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
1: S jakým předstihem časovým obecně?
0: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
1: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
0: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
1: vidíš výhody spíš.
0: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
1: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
0: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
1: Jo,
0: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejit přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
1: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
0: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Brno.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu Pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát a poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml. A v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: To znáš druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku, tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do tíže se vyklopí majonéza.
4: Do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: A to jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si
0: to už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
3: Hop, hop.
1: Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
4: Český rozhlas Brno.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Hygienici v Jihomoravském kraji evidují za červenec na 30 nákaz žloutenkou typu A. Do konce září je možné změnit zdravotní pojišťovnu. Brněnský hantec patří mezi nemateriální statky tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a bude převážně jasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů. Od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
2: Diplomat Hynek Moníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Moníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Moníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 17 také vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu proběhne dnes odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům hantecu také vědci z Akademie věd.
4: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
5: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
6: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
5: Nadšenci teď chtějí dostat hantec i na seznam celostátní, odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno, večer čekejte jen malou průsvětnou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezením tak počítejte kvůli práci silničářů, jako třeba na dálnici D2 u Hustopečí. Tam se na cestě do Břeclavy projíždí mezi 23. a 25. a půltým kilometrem jedním pruhem. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, po vzpomínce na ty nejznamenitější osobnosti minulosti působící v Československém rozhlasu Brno, houslistu Zdeňka Nečesánka a multiinstrumentalistu Josefa Blahu, narozené na samém začátku srpna, se vracíme k nesmrtelné hudbě Jaroslava Ježka. Výročí jeho příchodu na svět se už blíží, je pěkně kulaté, 120 let, a já vybočím z velké kolekce nahrávek jeho hudby pro brněnský rozhlas, nikoli však z jeho vlivu. Připomenu dávnou Ježkovu spolupráci, sice s Osvobozeným divadlem, ale bez Voskovce a Wericha. Uslyšíme jejich známou píseň Klobouk v křoví. To není moje chyba předložky. Tak název prezentoval zpěvák, skladatel a pokrokový divadelník Emil František Burian, jenž ji naspíval až dlouho po válce s intimním doprovodem solového klavíru Jiřího Werbergera na jednu svoji nadobro zapomenutou nahrávku pro pražský rozhlas.

stopy, starý klobouk Lexovi.

F. Burian se s klavíristou Jiřím Verbergerem dobře znal už z jejich společné práce v orchestru Gramoklubu let 30. My jsme je slyšeli ze zvukové fólie Pražského rozhlasu z roku 1956. O půl století později probíhá

Stíhali na různých místech oslavy z tého výročí narození Jaroslava Ježka, zachycované naším rozhlasem. My se teď vypravíme na Přerovský jazzový festival, který v říjnu 2006 hostil i Big Band Českého rozhlasu pod taktovkou Václava Kozla. Uslyšíme nápaditou úpravu melodie písně Mercedes v pětidobém taktu s trombónovým sólem Svatopluka Košvance a příspěvky dalších jeho členů. Pak po obvyklé mezihudbě budeme pokračovat návratem Emila Františka Buriana, tentokrát už za plně znějícího doprovodu Ježkova orchestru Osvobozeného divadla.

0: Milí posluchači, vracíme se k charakteristickému vokálnímu projevu Emila Františka Buriana, o rok staršího divadelníka, než byli Jiří Voskovec a Jan Werich, a o dva, než Jaroslav Ježek. S jeho orchestrem Burian naspíval roku 1932 dvě písničky do filmu Zlaté ptáče. Autorem hudby byl on sám, verše té první, Má pana je v Panama sama, vytvořil Josef Grus, druhou, Kdyby se zbyl nenarodil, otextoval Otto Rádl. Zde se ovšem obě písně staly součástí reklamy. I takové úkoly Ježkův orchestr plnil. I když spojení se skladatelem se zde trochu uvolňuje, neboť u dirigentského pultu tehdy stál Karel Ančerl, po válce úspěšně pracující v čele České filharmonie, jehož jméno zdobí i mnohé nahrávky Voskovce a Wericha ve slavných melodiích Jaroslava Ježka. Ten s Burianem úzce spolupracoval už ve 20. letech, byli jako jedna větší rodina. Tímto si připomínáme též dnešní 67. výročí úmrtí E.F. Buriana.
1: Hned jak jsem se narodil, bylo první slovo, které jsem od lidí slyšel, krize. Vrtalo mi to dlouho hlavou, neboť jedni říkali, že je na světě nezaměstnanost a druzí zase, že málo vydělávají, jiní, že obchod upadá a jiní opět, že je drahota. Nerozumím dobře všem těmto věcem, jenom pozoruji, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde, myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunken, rádiopřijímač nazvaný Stíněný duplex, rodem z Přelouče u Pardubic. Mimo jiných dobrých vlastností mám také, jak jste sami přesvědčili, dobrou výřečnost a příjemný hlas. Příčinou toho je můj reproduktor nového autodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi. A teď vám ukáži, že umím nejen dobře mluvit, ale také hezky zpívat a hrát.
2: Die

Jest dama biła, a twardą postel, a mnie kejkli.

ztratil, nemusil zžít, nemusil zbýt. Mohl si pod vodama tiše jen snít. Mohl si spát a v travinách jako stéblo se vznášet a tiše jen stát. Nemusil smít.

zelenit, pojď můžeš se mnou jít, pojď můžeš se mnou snít a snad mě můžeš mít. Nemysli pak, až budeš spát, nedej to vůbec znát, že někde jinou snad máš rád. Budu ti hrát, že tě tvé děvče láská, budu ti lhát, že jsi jenom u mne poznal, co je to láska, kdyby ses byl nenarodil, nemusil jsi proto lkát, nemusil

dvou filmových písních od Emila Františka Buriana, jehož syn Jan pokračuje v hudební tradici rodiny, ještě jednou vyvolejme vzpomínku na sezónu z tého výročí narození Jaroslava Ježka, rok 2006. Tehdy v říjnu došlo na festivalovém pódiu v Přerově též na populární píseň Šaty dělají člověka. V podání Big Bandu Českého rozhlasu, vedeného Václavem Kozlem, obstará naše dnešní rozloučení.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Blíží se poledne, no a to je čas, který my si na těchto rozhlasových vlnách ozvláštníme svátečním nedělním vyzváněním. No a náš spolupracovník Štěpán Radkovič je zaznamenal v obci s poněkud chmurným jménem v Rakvicích. Váže se k ní tragédie. 26. května 1936 se žáci Rakvické základní školy vydali na výlet na Pálavu. V Nových Mlýnech museli být děti z povozy převezeny vorem přes řeku Dyj. První dva vozy řeku překonaly v pořádku, při naloďování třetího se však kvůli přetížení začala přelévat dovnitř pramice voda. Ta se v krátké chvilce potopila a z celkového počtu 52 dětí, které se zde nacházely, jich utonulo 31. Dnes nesmazatelnou tragédii připomíná památník na místním hřbitově a pomník u Nových Mlýnů, který zde nechal postavit prezident Masaryk. V obci stojí kostel svatého Jana Křtitele na místě někdejší kaple. Ten kostel ale podlehl v průběhu let požáru, zůstala jen věž a holé zdi. Byl ovšem zase obnoven a my si teď můžeme poslechnout jeho vyzvánění. Dobrý den, milí moji.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Šlapanice u Brna využili havárii vodovodu pro přestavbu městského úřadu. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka v Miloticích dneškem končí. Bude slunečno, teploty vystoupí až na 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ve Šlapanicích u Brna přestavují městský úřad. Na začátku května ho poničila havárie vodovodu. Pracovníci radnice přišli o elektroniku. Voda poničila podlahy, stropy i nábytek. Vedení města toho využije a do prostor bývalé pošty v přízemí přestěhuje investiční odbor. Naopak v části úřadu, kam vede bezbariérový přístup, budou oddělení, která lidé využívají nejčastěji, uvedla starostka Michála Trněná z uskupení Čisté Šlapanice. Práce vyjdou na jednotky milionů korun. Město část uhradí z pojistky. Festival Pop Mese v Brně letos přilákal více zahraničních fanoušků. Přehlídku letos navštívilo přes 9 tisíc lidí. To je podobně jako loni, uvedl včera kreativní ředitel festivalu Tomáš Kelar. Přehlídka Pop Mese původně vznikla ve snaze využít potenciál starého stadionu a hotelového komplexu za Lužánkami v Brně. Následovaly 3 ročníky za Lužánkami a další 2 na velodromu. Letos se tam festival konal po třetí. V Miloticích dneškem končí národopisný festival Kyjovského Dolňácka. Po dopolední mši se program přesunul do zahrady zámku. Na programu je i výstava krojových součástí podle dobových fotografií v zámecké oranžerii. Pokračuje za organizátory Michal Strýček.
3: Odpoledne na festivalu bude jarmark tradičních řemesel, výstava krojů, tvořivé dílničky. Na pódiu se pak vystřídají pořady věnované našim tradicím, lidové písní, významným osobnostem regionu. A úplnou tečkou bude vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na výjezdu z Brna ve směru na Prahu mezi stým 94. a půltým a stým 88. kilometrem zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Klidné nedělní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim milým posluchačům, pro které je pořad Blahopřání s písničkou příjemnou vzpruhou v touto rozbouřeném světě. Energeticky nás nabila hned první písnička Moravanky, ano, jsme si zapochodovali, František Maňa Slovácký pochod, no a ty další písničky jsou připraveny samozřejmě. A už se těším, jak za chviličku vylosují jednoho ze zpěváčků, kteří v tomto týdnu trávili čas u babičok, dědečků či strýčků a tetiček a neváhali v našich pořadech za pěti. Já jsem to ještě nedělal, tak poprosím potom Sandrušku tady, aby mě pomohla vylosovat. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek dnes slaví muži, kteří nosí jméno Roman, nebo je zdobí to jméno. A hned předám první písemné gratulace. Ta první netuším, které mamince kam poletí, ale prostě tak, jak to přišlo, tak to tady budu teď reprodukovat i hned na začátku. Milá maminko, k narození nám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody, stále dobrou náladu, ať máš vždy po ruce něco hezkého ke čtení a každý den ti přinese důvod k úsměvu. S láskou, dcera Anna s rodinou, tak snad maminka to zachytila a ví, o kterou maminku se jedná, o kterou. Další gratulace, přání k narození nám naší maminky, babičky, Marušky Mazalové. Přejeme hodně zdraví, pohody, radost ze života. To přejí dcery s rodinami. A ještě jedna gratulace, prosba o písničku pro pana Miroslava Březovského z Petrova. Chceme mu pogratulovat k 86. narozeninám, které slaví 10. srpna. Milý tatínku, co víc ti přát, než hodně zdraví a spokojenosti? Máme tě moc rádi. A buď tu ještě dlouho s námi, to ti ze srdce přeje manželka Emílie, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. A nám zahraje Stříbrňanka, Láďa Ondrušek, Antonín Pernička, u Moravy Jelavečka.

je tady chvilka po písničce Stříbrňanky. Mám tu čest vylosovat, jak už jsem naznačil na začátku, zpěváčka, který se tento týden snažil, nebo zpěvačku, kteří se snažili tento týden obšťastnit tady naše posluchače, udělat jim velkou radost. Tak já teď poprosím Sandrušku, která tady se mnou je, ať je to spolehlivé, stoprocentní, kdo se dívá na webovou kameru, tak to vidí. Ano, Sandruš, můžeš mi předat lísteček, děkuji mnohokrát. A já se dívám, ano, šestý týden a bylo to 3.8. pondělí hned. Kristýnka Vaňková, která měla 4 roky, ta naše posuba, hustopeče nad Bečkou, tak to byla písnička. Kristýnko, tak gratulujeme, vidíš to 4 roky, nevím, jestli jsi byla někdy v zoologické zahradě tady v Brně, ale jedná se, samozřejmě ten dáreček se jedná o rodinný lísteček pro celou rodinku do zoologické zahrady, zvířátka už se těší a snad hustopeči nad Bečkou, to není zas tak daleko, uděláte si samozřejmě výlet. A já to předám v kanceláři. Děkuji Sandružce. A písničku, ten nám zahraje Nivničanka od pana Lokeše a pana Kohoutka, Bojím se mamko.

0: Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno, ano, je to tak. Luboš ze Žeravince dovolal právě do Českého rozhlasu Brno a Zlín. Můžeme hovořit, Lubi?
2: Karlíčku, zdravím tě moc i tvou zvukovou mistryní a dneska ji potřebuju popřát Romanům, dvom Romanům z Veselí a jedného kousek od Brna. Takže v první řadě budu teda Veselané a z Veselí je to Roman Bednář a Roman Valášek a potom z té Prace je to Roman Martínek. Takže Románkové, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, božího požehnání a oslavte ten váš sváteček v přiměřené formě.
1: Ano, ano, ano, tak, dobře.
2: Takže moc krát díky.
1: Taky děkujeme, měj se krásně, Luboši, ahoj.
2: Taky, Karličku, čau, čau.
1: Tak a písemná gratulace. Dnes slaví naše maminka, babička, prababička, teta Marta Hejdová 80. narozeniny. Naše milovaná maminko, děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, starostlivost a modlitby, ve kterých na nás všechny myslíš. Přejeme ti to nejcennější, pevné zdraví, moře štěstí, lásky a hlavně spoustu radosti z každého dalšího dne a k tomu všemu hojnost božího požehnání. Máme tě moc rádi. Pavlík, Martinka, Madlenka, Helenka a Vlastík s rodinami. Další přání je pro paní Věru Frantovou z Vlkova. Milá babičko naše, ať ti život krásně kráčí zase. Ať zahrádka jen zkvétá dál, déšti vlahy hojnost dal. Všechno nejlepší přejí dcery Milena a Věra, vnoučata Milena, Jan, Matěj a Vojta a pravnoučata Elenka, Kubíček, Honzík a Natálka. A všichni dodávají, milujeme tě. Ještě jedna gratulace popřáli třem našim rodinným jubilantům. Sice Marušce Martinové, která slaví krásných 60 let, Haničce Popelkové, která oslavila 65 let a Standovi Popelkovi, který slaví 70. Všem třem ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, božího požehnání a hodně elánu a sil do dalších let. Ať každý další rok přináší více důvodů k radosti než ke starostem. Přeji ti, co vás mají rádi. A my si poslechneme mistříňanku a velmi známou, já tomu říkám, že to je kultovní píseň, Mamko vám, Toníka Pavluše.

0: Ano, tak to byla mistříňanka Zdeněk Baťka s Liduškou Koskou nám zaspívali. A dovolala se paní Milada z Nerakonic. Krásný den, paní Milado.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já bych se chtěla, prosím vás, připojit k těm písemným gratulantům pro paní Martu Hejdovu. Marta je rodila Nerakoňanka a dožívá se teda krásných 80 let. Je to naše letitá kamarádka, proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, boží milosti. Z celého srdce přeje rodina Horáková, Jaroš a Milada.
0: Krásně to sedlo, že paní Miladko? Sotva jsem předal písemnou gratulaci, tak hned popřejte o sobě.
1: Děkuji moc krát.
0: Taky mějte se hezky, Miladko, nashledanou.
1: Naschle.
0: No a teď dostane slovo Gustav Vlk z Prakšic. Gustíku, dobrý den.
2: Dobrý den, Kadičku, já bych chtěl nechat se zahrát Romanovi, mojemu synovcovi, Romanovi Vlkovi, který je farářem v Laškově, tak mu přeju k dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí, božeho požehnání. Potom Romanovi Škravalovi do Starého Města, je to můj kolega, mistr z učňovské školy v Uherském Hradišti, který tam vychovává ty mladé kuchaře, tak mu přeju taky hodně zdraví, ať máme hodně kuchařů. My jsme měli včera na hostinku, jsem byl na pouti, pouť kuchařů, bylo nás tam velmi málo, takže ať se rozrůstá náš cech. No a pak bych chtěl ještě nechat zahrát, já jsem byl týden na pouti ve Francii, v Lourdes a v La Salette a měli jsme životy v rukách na volantě panu farářovi Františkovi Královi z Blatnice a Kvídovi. Měli jsme překrásnou pouť, projížděli jsme v Rancie do Itálie ve výšce v horách 2750 metrů, takže tam byl pěkný chládeček, protože u nás byly hice. A pak bych chtěl ještě nechat zahrát mojí tetě Martě Hurákové, která slaví zítra narozeniny. Karličku, já ti moc a dobře. Moc děkuju.
0: Dobře, děkujeme. Vidím, že to byl pestrý týden nebo pestrý měsíc a ať se daří všechno ve zdraví. Hezký den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Právě dnes se dožívá paní Kratochvílová Marie z Dambořic požehnaných 90 let svého života. Dcery Ludmila a Marie se svými rodinami jí přejí hlavně zdraví, štěstí a ještě sílu do dalších let prožít v kruhu své rodiny, kterou tolik miluje. Také jí přejeme hezké chvíle prožité na své zahrádce, nad luštěním křížovek a aby ještě dlouho mohla navštěvovat její milý kostelíček. Děkujeme jí také za lásku, pomoc a starost o nás dcery a naše rodiny. A ještě jedna gratulace, to je spíš takové, ano, je to prosba o písničku pro ženský a mužský sbor Hroznová Lhota, kteří slaví v tomto roce 30 let zpívání. Naše sbory vystupovaly po celé republice, na Slovensku, na festivalech i setkávání sborů, ale také zpívali pro nemocné z hospicu, pro děti z dětských domovů, pro seniory. Velkou oporou byla cymbalová muzika s primášem Petrem Kubíkem, cymbalistou Františkem Okénkou, klarinetistou Jiřím Miškeříkem, kontrášem Pavlem Dugou a basistou Josefem Mackem. Velký dík patří všem, kteří s námi z různých důvodů nespívají, ale dlouhá léta zpívali. Děkujeme za trpělivost, za pochopení a pomoc při akcích. Děkujeme a přejeme, ať ta naše lhotská písnička stále žije a hřeje u srdce nejen nás, ale všechny ty, kdo se s ní potkávají. Pevné zdraví přejí zakládající sboru Josef a Ludmila Mackovi. Tak lhotská to nebude, ale bude to taková velice známá, zrovna bude se hrát i Kunovjan a zpívat zbor Tancuj, tancuj, vykrucaj.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno.
4: Ano, ano, Český rozhlas posloucháte, to je jasné. A dovolala se Maruška ze Znojma. Dobrý den, Maruško.
5: Dobrý den, přeji. Já bych chtěla poslat srdečné blahopřání mému švagrovi, panu Josefu Bulinovi z Unanova, který se zítra 10.8. dožívá svých 86. narození. Přeji mu za celou rodinu Šťávovu, Ručovský, všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, a to posílá Marie Stručovská. Děkuji pěkně.
4: Ano, nashledanou, Maruško.
5: Nashledanou.
4: Z Frištáku se dovolala paní Věruška, zdravíme vás, Věruš, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím Český rozhlas, vás taky. A chtěla bych popřát svému synovi Romanovi Žurkovi k dnešním jmeninám a zároveň 62. narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze života a hlavně to zdraví. A přeje mu to celá rodina. Syn s rodinou, dcera s rodinou a rodiče. Děkuji moc krát a naslyšenou za ten krásný pořad. Moc krát děkuji.
4: Děkujeme taky, mějte se krásně, Věruš, nashledanou. A já cituji z další gratulací. Naše milá babičko Maruško Vodárková, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, máme tě moc rádi. Dcera Alena s přítelem, vnučka Verča s manželem, vnučka Alča s přítelem, pravnoučci Ondrášek, Matyášek a celá rodina Lopatova. Kluci posílají sladkou pusinku. A další přání k dnešním narozeninám posílám Jarmile Polákové z Hulína. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, pevné nervy, hodně ujetých kilometrů na kole a taky ještě protančené nějaké ty střevíce. Splnění i těch nejtajnějších přání do dalších let přeje Hanka z Hulína. A dnes má svátek Roman Polák Hulína, trumpeťák Hulíňanu a dalších kapel. Štěstí, zdraví, lásku, pohodu, vždycky dobrou náladu s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří, také pevný dech, dobrý nátisk. Přeje Hanka z Hulína. Písnička, ať potěší všechny, co poslouchají tento pořad, přeje Hana Druláková, která ještě poslala e-mail a chce poděkovat kapele Hračovance, která hrála včera v Hračovicích, písničky, které mě zahřály. Děkuji za výběr písniče kapelníkovi, Jardo, nemělo to chybu, trefil se, zdravím celou Hračovianku, bývalého bubeníka i s manželkou paní Marii Berkovou z Veletin a děkuji za dobré vzorky Mirka Zbánova a další, kteří se dobře bavili, těší se na další setkání Hanka z Hulína. No a nám zrovna mě teď přesně vyšla Hračovianka, tak jak to sedí hezky, Jiří Schneider, Petra Schneiderová, každý den je neděla.

Ano, každý den je neděla, no a já pokračuji dále v těch písemných gratulacích. Dnes jich mám hodně, tak aby jsme to stihli. A mám tam telefon, mám tam koho pak jsme... Ano, paní Věrušku, já bych na vás málem, Věruško, zapomněl. Představte si to. Tak halo, halo, slyšíme se? Aha, tak vidíte to, takže... Ano, ano, ano, takže paní Věruška, děkujeme, vlastně paní Věruška už přála, pozor, pozor, ano. Takže já jsem se jenom podíval na telefon, takže je to všechno vyřešeno a já pokračuji v písemných gratulacích. Tak rádi bychom nechali zahrát paní Marii Břicháčkové, která dnes otvírá 80. stránku života. Přejeme do dalších let pevné zdraví, životní elán, boží požehnání, ať práce na zahrádce stále baví. To ze srdce přeje synovec Pavel, Anička a Ondra s Lucinkou. Ti posílají tetě sladkou pusu, ale pozor, taky ještě jedna gratulace pro paní Marii Břicháčkovou z Brna, rodačku z Horního Němčí, k dnešním 80. nám přeje sestra Maruš. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu do dalších let, to přeje sestra Věra s rodinou. A ještě jedna na Slovensko, chceme nechat zahrať nášmu starečkovi Jánovi Chudému zo Štefanova k jeho 86. narozeninám. Vďaka Bohu za tě krásné roky, nechaj naďalej vidět tvoje kroky. Boží a milost nech tě chrání, nech splní se každé z tvých přání. Do dalších rokov želáme ti veľa zdraví a šťastí a lásky a božího požehnania. To zo srdca prajú syn Jan s manželkou Dankou, vnučka Janka s manželom, vnučka Majka s manželom a pravnučky Petruška, Majuška a Laurinka posielajú veľkú pusu. A my písničku V hornom konci svíťa tu Franka ze Šachy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A já pokračuji v písemných gratulacích, kterých je opravdu je hodně. Ještě jedno přání putuje k paní Marii Břicháčkové, která dnes slaví ty 80. narozeniny. To je ten pravý okamžik se zastavit, nejen popřát do dalších let zdraví, ale hlavně poděkovat za roky uplynulé, za lásku, pomoc a vše, co pro nás kdy udělala a stále dělá. Přeji a děkuji Alena s Romanem, Jirka, vnuci Roman a Michal s Petrou a pravnuk Filipek. Zítra oslaví v Ostrožské Nové Vsi své 56. narozeniny sympatický a stále usměvavý nadpraporčík policie České republiky Jaromír Falešník, který již víc jak 35 let pracuje na obvodním oddělení policie v Uherském Hradišti. Pan Jaromír Falešník je především vynikajícím manželem a otcem svých tří synů. Pokud mu to čas dovolí, je také výborným muzikantem, trumpetistou. Milý oslavenček, zítřejším narozeninám vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví přeji do dalších let života, to ti přeji z Uherského Hradiště, především bývalý kolega Josef Šťastný. A ještě jedna gratulace, dnes má narozeniny a to 30. pan Tomáš Pečiva z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přeji přítelkyně Monika, syn Davídek, rodiče, sestra Eva, babička, dědeček Zapletalovi a rodina Uhrova. František Nýdl, Rudolf Špilar, pivovarští koně a formanka Pavla Pelá.

0: známá písnička rozněla a dovolala se paní Naďa z Velkých Pavlovic. Krásný den, Nadi.
1: Já vám taky přeju všem hezké nedělní poledne a mám takovou karličku prosbu. 11. budou mít svátek Filomenky a já bych chtěla poptat dvou čumným děvčicám, paní Ivance Slabákové a paní Nadi Blaškové. Oni jsou druhým jménem křtěny Filomen. Mm-hmm. Tak bych chtěla popřát hodně, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. A potom bych chtěla poslat pozdrav všem dobrým lidičkám z Velkých Pavlovic. A já vám moc děkuji.
0: Dobře,
1: za
0: ano, děkujeme.
1: A děkuji zase naschledanou.
0: Naslyšenou, Nadí, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A z Podhradní Lhoty se dovolal Petr. Petře, krásný den přejeme.
2: Zdravím vás, tady Peťa. Já přeju z Moravy na Moravu a to z Valašska na Jižnou Moravu. Já chci popřát panu Hudečkovi, který dneska slaví krásné narozeniny, a i panu Kubovi, taky panu muzikantovi a přeju jim hodně zdravíčka. Ať se tím chálom našim daří a ať jim ta muzika hraje a boží požehnání všem a celé redakci. Děkuju.
0: Petře, mějte se krásně a děkujeme. Zdravíme na Valašsko.
2: Díky, naschle.
0: Naschledanou. Prosíme, zahrajte k narozeninám paní Olině Šíblové z Březiny. Oli, přejeme hodně zdravíčka, všechno nejlepší tobě a Robertovi. Mějte se hezky a zvedáme číše. Živio, živio, vše krásné přejí Bednářovi a Fialovi. Prosíme o písničku pro Romana Bízu z Náměště nad Oslavou. Milý Romane, my ti přejeme najmeniny, ať se máš jako nikdo jiný. Hodně štěstí, lásky, zdraví, co je špatné, ať se spraví. Denně důvod pro zasmání, pusa a je konec přání. Krásný sváteční den ti ze srdce přeji Majka a Jenda. A ještě jedna gratulace pro rodiček výročí svatby. Milá maminko a tatínku Šomanovi z Loučky. K vašemu výročí svatby vám ze srdce přejeme, ať vás provází láska, porozumění, smích a radost. Ať máte jeden pro druhého dostatek trpělivosti a druhý pro prvního dostatek času. Ať jste hlavně oba zdraví a máte se rádi. Boží požehnání ochranu Panny Marie přejí Danuška a Eliška s rodinami. Na tém našem nátoní manžele Osičkovi cimbalová muzika, kterou řídí Přemek Líčeník.

0: Český rozhlas Brno.
1: A dovolala se paní Květa z Kostelána, dostává slovo. Dobrý den, Květuš.
2: Ale dobrý den, pane Hegner. Vy máte takové charisma nádherné, já nevím, mě úplně se zastavil hlas.
1: Povídejte, komu opřejete.
2: Zahrejte Romanovi Náplavovi k svátku do Boršic u Buchlovic nějakou hezkou písničku, ať si oslaví krásný den. A hlavně je jeho tatovi Fánkovi a mamince Mařence a všechno dobré, ať se mají hezky a mají krásný sváteční den. Šlo by to?
1: No tak písnička je připravena, to víte, že jo, jestli poslouchají, dobré, tak jim samozřejmě zahrajeme. Květuš, mějte se hezky, děkujeme.
2: A vy úplně nádherně, děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. A jsou tady e-maily, snad stihneme alespoň některé. Zahrajte naší dlouholeté kamarádce Vlastě Brhelové z Trnavy u Zlína, která 7. srpna oslavila 80. narozeniny. Milá Vlastičko, včera jsme s tvou velkou rodinou slavili tvé narozeniny, byla to krásná oslava, my jsme ti moc vděčné, že jsme se jí mohli zúčastnit, tak ti děkujeme písničkou a ještě jednou ti přejeme pevné zdraví, štěstí, boží požehnání i celé tvé velké rodině do dalších dlouhých let, ať se ještě dlouho spolu ve zdraví scházíme. Kamarádky Maňka Špirudová z Hroznové Lhoty, Alenka Cholastová ze Zlína. Zdenda Kučera píše, a to je pravda, vidíte to, že dnes slaví své 66. narozeniny, zpěvák, skladatel Zdeněk Baťka z Milotic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let života přeje Zdeněk Kučera z Řivínova újezdu u Loháčovic. A my samozřejmě přejeme taky Zdení, ať si zdraví a jsme rádi, že jsi nám zaspíval tu krásnou písničku Mamko vám. A teď nám zahraje Valaška, písničku Václava Maňase mladšího, Zdenka Křenka, Víno je nejlepší.

a budeme se loužit. Hodinka utekla jako voda, ještě tady zůstaly nějaké e-maily, tak je předáme v té večerní relaci, která začíná v 18 hodin. Mějte se krásně, krásné odpoledne. Ve 14 hodin tady Sandruška Silná si na vás těší a bude vám vysílat krásně. A teď nám hrají Kameníkovi muzikanti Blueberry Hill.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. I přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou ohrožené. Poslední den festivalu Maraton hudby si v brněnské Alfa pasáži zahrají začínající klavíristé s profesionály. Dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu za bezmála 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají rok a půl a neměly by ohrozit běžný provoz zařízení, pokračuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
4: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů korun pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni ve stejném období byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Průměrná výroba pitné vody v brněnské vodárenské soustavě je letos 1015 litrů za vteřinu, uvedla mluvčí brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Vodu firma zajišťuje pro zhruba 440 tisíc obyvatel. Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidé po celém Česku dnes můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Například v Boskovicích, Prostějově nebo Třebíči. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Brno se dnes loučí s festivalem Maraton hudby. Poslední den nabídne návštěvníkům koncert mladých hudebníků ze základních uměleckých škol, balkánskou hudbu v divadle Husa na provázku nebo piano štafetu v Alfa pasáži. Ta začne za necelou hodinu. U klavíru se podle manažera festivalu Jana Macha setkají hudebníci všech úrovní i generací.
5: Spojuje umění profesionálů a amatérů, dává možnost zahrát si v netradičním prostředí Alfa pasáže na špičkový nástroj. Kurátorem letošní piano štafety bude brněnský pianista Radek Bagár a štafetou provede ředitel České filharmonie pan David Mareček.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě jasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, jihovýchodní až východní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pracují silničáři u Brna ve směru na Prahu mezi stým 88. a stým 82. kilometrem. Pohybují se po krajnici. V místě je také kolona, ve které se zdržíte zhruba 10 minut, a to od stého 94. a půltého právě po stý 88. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma

0: názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho Prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky, desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, o které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Epidemie žloutenky na jižní Moravě trvá, podle hygieniků je ale méně nakažených. Titul mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje dnes udělí třem řemeslným tvůrcům. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. Dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
2: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbol dnes posvětil novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paní Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, vysvětlil vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta. V brněnské diecézi jsou teď v plánu další tři nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Na národopisném festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích dnes zástupci Jihomoravského kraje udělí třem lidem titul mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získají Irena Rejsiglová, Věra Častová a František Kresl in memoriam. Například Irena Rejsiglová se od roku 2006 věnuje šití tradičních krojových kožichů. Každý region má podle ní svá specifika.
3: Některý ten kraj, Strážnicko a tak, ho mají takový jednoduchý, ten pánský, ale některý mají fakt jako složitý nebo víc zdobený, tak jak i ty kroje byly, jo? Že když byl někdo bohatší, tak to měl víc vyšitý a když ne, tak to měl jednoduše jenom udělaný. Je to taková rukodělná práce, která vlastně mě dělá radost.
1: Součástí programu je i slavnostní vyhlášení zápisu brněnského Hantecu na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům své rázné mluvy Brněnů také vědci z Akademie věd. Jejich práci, ale hlavně Hantecu jako takovému, se budeme věnovat také krátce po zprávách.
0: Sport.
1: Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. A zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
4: Je to šílený. Nepovedl se mi úplně start. Viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu. A věděl jsem, že budu mít potom výhodu. Jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, kterým je trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty stoupají na 30 až 33 stupňů, vítr je slabý, někde mírný a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli. S brněnskými meteorology si dnes bude povídat a odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Brno vás provede Sandra Silná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kratší kolona je na dálnici D1 na výjezdu z Brna mezi s tým 92. a půl tým a s tým 86. kilometrem. Je to kvůli dopravnímu omezení, v úseku pracují silničáři. Ve směru na Prahu pozor i na stém 68. kilometru, je tam odstavené porouchané auto, kousek před výjezdem na 9 křížů. Na nehodu pozor na silnici 19 mezi Kunštátem a Rosečí nad Kunštátem. Havaroval tam motorkář a na místě je policie. A vlaky momentálně nejezdí mezi Kuřimí a Tišnovem. Provoz je obousměrně přerušený, v úseku je to kvůli nehodě. Zajištěný je provoz místo vlaků autobusy, jejich ovšem omezený počet, a ve stanici Kuřim není zajištěn přestup z autobusu na vlak. Informují o tom České dráhy na svém webu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 14 hodin 5,5 minuty, neděle 9. srpna 2026. Posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná odpolední vysílání. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná, a to až do dnešní 18. hodiny. Po úvodních písničkách, které nestárnou, zpívat budou Hana a Petr Ulrichovi alias Javory a také Petra Černocká, se telefonicky spojíme s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu a uslyšíte předpověď počasí na následující hodiny a dny. Ve 14.20 se podíváme na Kyjovsko do Milotic na národopisný festival. Uslyšíte i babské rady Jarky Vykoupilové a před koncem hodiny se v reportáži zaměříme na sgrafita Karla Němce. Příjemné odpoledne i poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin a 12 minut vítám na telefonu Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A poprosím vás tedy o shrnutí počasí v Jihomoravském kraji.

0: je právě teď?
1: Teploty jsou většinou mezi 28 až 31, ve Strážnici skoro 32 stupňů. Na obloze není žádná oblačnost, možná jenom na severu kraje. Při pohledu někam dál na sever, třeba z nějakých kopců, byste mohli vidět trochu vysoké oblačnosti, ale to je celkem zanedbatelné, protože slunečnímu svitu vůbec nebrání, aby pronikal až na zemský povrch, takže jasná obloha. No a vítr, ten fouká aktuálně slabý, někde ale i mírný. A směr má jihovýchodní, případně jižní.
0: Během dneška čekají nás ještě nějaké změny ohledně počasí?
1: Maximálně od západu bude přibývat trošku víc té vysoké oblačnosti, ale ona bude průsvitná, takže i když třeba bude polojasno nebo možná dokonce i oblačno, tak přes tu oblačnost bude prosvítat slunce. Teploty ještě malinko porostou, no a v noci potom už čekáme jasno nebo skoro jasno, ta vysoká oblačnost by měla odejít k ránu, potom bude oblačnost od západu přibývat další, většinou potom už tedy zítra v těch ranních hodinách polojasno nebo možná dokonce až oblačno. Teploty v noci by měly klesat mezi 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně jen kolem 15 a vítr slabý, proměnlivý.
0: Jitko, já vás poprosím ještě o nás těm počasí také na zítřejší den, tedy na pondělí, případně i na úterý. Jak to bude vypadat?
1: Zítřek by měl být ve znamení přechodu studené fronty, ono se za ní trošku ochladí. Přední ještě teploty budou šplhat na takové vysoké tropické hodnoty 34 až 37 stupňů, v úterý 28 až 32 stupňů, takže drobné ochlazení. No a ta fronta samotná bude přinášet zítra asi hlavně později odpoledne oblačnost, přechodně i skoro zataženo, a pokud jde o srážky, tak tam jsou dva scénáře, jeden takzvaně na sucho, kdy z té fronty zřejmě nebudou padat téměř žádné nebo vůbec žádné srážky, no a ten druhý, tam by se mohlo hlavně přes severní část kraje nebo polovinu kraje by se mohly dostávat nějaké lokální přehánky v tom pozdějším odpolední zítra, možná ojediněle i silné bouřky a hlavně spolu s nimi i přechodně takový výrazný vítr, a ten by měl fouknout tedy zítra od jihozápadu odpoledne, pokud se tedy objeví ty přehánky, bouřky, tak bude výrazně, ale jen na přechodnou nebo kratší dobu zesilovat, a večer se pak bude vítr měnit na severní směry, úterý už slunečno, polojasno, skoro jasno.
0: A ještě vás na závěr poprosím také o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 9. srpen.
1: 37 až 6 desetin stupně Celsia je hodnota nejvyšší, naměřena byla ve Strážnici v roce 2015 a křtiny měly v roce 1941 nejméně 2,5 stupně.
0: Říká Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji příjemné nedělní odpoledne.
1: Děkuji také, naslyšenou.
0: A my se už za chvíli podíváme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno za Hantecem, tedy své ráznou mluvou Brňanů. Šalina, škopek, hokna. Hantec už dávno totiž není jenom mluvou brněnských ulic a hospod. Nově se stal součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a pomohli mu i vědci z Akademie věd. No a více se dozvíte už za chvíli, zhruba za 5 minut.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Petr Muk a před ním Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Brno. A my už se teď podíváme na národopisný festival do Milotic na Kyjovsku. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně jej tam zapisují právě v tuto chvíli, právě na již zmíněném národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdraví, jak svíďa tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdraví, jak svíďa, univerzální brněnský pozdrav. Když je to jak svíďa, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirkl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prahy nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodící jsou do knajpy, tam si mrstrem nějaký škopek.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil to.
3: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu.
2: Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
4: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny tajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
4: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
5: To je si škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko, na zdraví.
1: Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
4: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
6: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Ve 14 hodin a 40 minut uslyšíte také dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. Zaměří se v nich na studenou vodu a její benefity. Teď nám bude zpívat kapela Krištof a také Petr Novák a nebo třeba Modus a Miroslav Žbirka. Jsem

vesmír, co tě ladí,

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: A my se teď dozvíme více o benefitech studené vody, a to od Jarky Vykoupilové v jejich Babských radách.
2: Babské rady.
3: Studená voda je lék, to věděli už naše babičky. Pokud trpíte na stále studené končetiny, zkuste si dát do lavoru studenou vodu a namočit do ní na 2 minuty nohy po kotníky. Poté je důkladně usušte a natáhněte si teplé ponožky. Zkuste i studenou sprchu, která je účinnou terapií při bolestech svalů, zánětlivosti a může celkově pozitivně ovlivňovat kardiovaskulární funkce. Začít můžete sprchováním dolních končetin, od kolen dolů a rukou až po rameno a postupně přidat celé tělo. Účinek studené vody je výborný i pro regeneraci pleti na obličeji. Proto se doporučuje každé ráno namáčet tvář do studené vody, kterou si napustíte do umyvadla a přidáte i pár kostiček ledu. Pokud toužíte po lesklých vlasech, na poslední oplach po umytí hlavy si dejte chladnější vodu, protože horká voda zbavuje vaši hřívu vlhkosti a vlasy mohou být poté vysušené a krepaté.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: A my se za 10 minut podíváme do Nového Města na Moravě. Místní horácké muzeum získalo do svých sbírek netradiční exponát. Jde o sgrafita vytvořená tamním rodákem Karlem Němcem. Dosud byla součástí domu v Brně. Jak se dostala zpět do Nového Města a co s nimi bude muzeum dělat, řekneme už za chvíli právě ve zmíněné reportáži.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. A my už se teď podíváme do Nového Města na Moravě. Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce získalo tamní muzeum. Výjevy Kašpárka, Venuše nebo Rváčů, které dodenávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domu dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: Řidič velkého stěhovacího vozu už chystá rampu. Jaká byla cesta?
2: Dobrý, děkujeme.
1: Z Brna po dálnici jste jeli?
2: Ne, postaré.
1: Postaré. Pět velkých beden.
3: 506.
2: 506, no, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
4: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm. Na výšku každá skříň měří přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které slouží jako jakési pojezdy pro jednoduché zásuvky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé. Můžu poprosit vaše jméno?
4: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
5: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: Jo, to je tady u které stojíme.
5: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domku, na kterém ta zgrafita byla. A vlastně se tam přesně do toho tvaru ta zgrafita nanesou, takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
6: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejné místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat. A vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A za 5 minut už na vlnách Českého rozhlasu Brno zprávy s Věrou Šembekovou, po nich pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Karel Zich a Václav Neckář teď na našich vlnách.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Do konce září můžou lidé žádat o přestupky jiné zdravotní pojišťovně. Centrum experimentálního divadla v Brně chystá opravy svých budov. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka po odpoledním programu v Miloticích skončí. Dnes bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
4: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
5: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: Systém je založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
4: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Provoz na železniční trati mezi Kuřimi a Tišnovem na Brněnsku je zastavený. Podle policie vlak od Tišnova zhruba hodinu popoledně srazil u Hradčan člověk a ten na místě zemřel. Uvedli to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb a mluvčí záchranářů Michála Botová. Podle informací na webu Českých drah by omezení mělo trvat do 16 hodin. Místo vlaků můžou cestující využít náhradní autobusovou dopravu nebo linkové autobusy. Brněnské centrum experimentálního divadla chystá rozsáhlou opravu divadla Husa na Provázku. Historický dům pánů z Fanalu i novější scény potřebují nové inženýrské sítě, okna i modernější technologie. Město Brno aktuálně hledá projektanta. Úpravy přinesou lepší zázemí pro diváky a bezbariérový přístup. Omezení provozu má být podle ředitele divadla Jana Bůryka jen minimální.
7: Chceme, aby velká scéna byla zavřena nejdéle půl roku a zároveň nám to nabízí možnosti hrát i mimo klasické divadelní prostory. Bereme to spíš jako výzvu pro to vystoupit z toho divadla a najít nějaké další možnosti, kde hrát.
2: V Miloticích večer skončí národopisný festival Kyjovského Dolňácka. Na odpoledním programu je i výstava krojových součástí podle dobových fotografií v zámecké oranžerii, pokračuje za organizátory Michal Strýček.
8: Odpoledne na festivalu bude jarmark tradičních řemesel, výstava krojů, tvořivé dílničky. Na pódiu se pak vystřídají pořady věnované našim tradicím, lidové písní, významným osobnostem regionu. A úplnou tečkou bude vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, zítra nejprve oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a můžou se objevit lokální přehánky nebo i silnější bouřky. Teploty v noci nejméně 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně kolem 15. Zítřejší maxima 34 až 37 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž bude kvůli horku a přechodu fronty vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 stále počítejte s krátkým zdržením na výjezdu z Brna ve směru na Prahu. V nesouvislé koloně se zdržíte od stého 92. kilometru po stý 82. zhruba 10 minut. Podobné zdržení je také v opačném směru a je to stejně tak od Kývalky až po Brno po stý 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hodin 4,5 minuty a pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za chvíli uslyšíte jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Ten se dnes zastaví u jednoho zaužívaného výrazu. Potom se také v reportáži podíváme na jedno smutné výročí a také kriminální případ. No a po 15:30 uslyšíte i příběhy Zemlejna a na konci této hodiny i pravidelnou rozhlasovou rubriku Erko. Zpívat nám teď bude kapela Rangers a po ní také Turbo. Příjemný poslech a příjemné odpoledne vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: A je tu slíbená úvaha Jiřího Trachtulce, neboli Jiříka Trachti. Tentokrát se ale nebude zamýšlet nad žádným výrazem. Zaměřil se tak trochu sám na sebe. Ale nebojte, žádné sebestředné chvástání vás nečeká.
1: Občas jsem zde v rádiu označován jako amatérský lingvista. Já se tomuto označení bráním. Amatérský? To ano. Toto slovo souvisí s latinským amo, což znamená mít rád. A mít rád svůj jazyk by měl mít podle mne každý. Ale lingvista? To zní přímo vědecky, to raději ne. To, co vám zde povídám, má někdy od vědy hodně daleko. Jsem spíš kecal, který si z lečeho dělá legraci a chce pobavit i vás, takže mne prosím neberte absolutně vážně. Slova a také ustálená spojení mají své příběhy, které nám říkají, jak přišla ke svému významu. U některých ten příběh dobře známe, ale jsou i taková, u kterých si jej musíme domyslet a někdy dokonce i vymyslet. A to skuteční lingvisté nedělají. My amatéři si to však můžeme dovolit. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.

A my už za pár minut připomeneme jeden půl století starý kriminální případ, který se stal předlohou filmu Smrt stopařek. Na vlnách Českého rozhlasu Brno v 15 hodin a 13 minut zaspívá Elton John a také Valdemar Matuška.

0: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno, dospíval Valdemar Matuška, jeho třešně zrály. A my si teď připomeneme také jedno smutné výročí. Před 50 lety právě 9. srpna 1976 byla nalezena u Valašských Klobouk těla dvou slovenských studentek. Nákladním autem je svezl, znásilnil a posléze zavraždil recidivista Miroslav Somora. Případ, který se později stal námětem filmu Smrt stopařek, na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou Slovenek Tatiany a Věry nedaleko cyklostezky u Valašských Klobouk na Zlínsku dnes připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd jsem byl jedenkrát v životě, to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny nákladňáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil, s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, takže vlastně tím ji usmrtil, pak následně na jedné z nich vykonal i posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tudy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby k směrem k té skládce, ale předkem. No, tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To bylo dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk a úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě, stejně bych nestopoval.
5: To myslíte vážně?
6: Ovšem, hlavně ne v takovýhle košilce.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na šibenici. Z Valašských Klobouk Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: A my se po 16:30 podíváme na Mlejn. Co se tam zase přihodilo, nám přiblíží kolegyně Julie Kalodová.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na mléně je živo. Na svědomí to má hlavně tamní zvířecí obyvatelstvo. S láskou a pochopením se ale dají zvládnout i náročné situace. Tak to alespoň vnímá kolegyně Julie Kalodová, která veselé i vážné okamžiky ze života ve mléně s humorem glosuje ve svých fejetonech. Tady je další z nich, čte Zdeněk Junák.
2: Máme se sousedy takovou malou nepsanou dohodu. Chováme totiž dohromady 7 psů různých původů a nevadí nám, že se na kterémkoliv z pozemků všichni potkávají. Přirozený pohyb našich zvířat chápeme jako zdravé sociální chování. Nikdy se nervou, i když fenám kouká rivalita z očí. Jejich psy a feny mohou kdykoliv do naší zahrady a naše holky chodí zase na návštěvu tam. Tahají se vzájemně omíčky, koušou se do hlav, značkují ploty a dělají každý den několik zběsilých koleček kolem záhonů levandulí. Když je potřeba, mohutným společným štěkotem brání náš svět před cizími vetřelci. Třeba turisty. Jsou dokonalá sociální skupina s neprůstřelnou hierarchií. Naše pozemky pochopitelně dělí mohutné kovové ploty, takže smečka si postupně na mnoha místech podhrabala hluboká koryta k prolézání. Naše milá sousedka se roztomile snaží díry zakrýt dlouhým prknem. Dělá to vlastně z velké sousedské slušnosti. Stejně to nepomáhá. Jejich mameluch je kříženec dogy. A tak nějaké prkénko jeho pudy a touhy nezastaví. Nové díry okamžitě vznikají po obou koncích prkna. Po pár dnech se dřevo stejně svalí na bok a navíc zvětší prostor k podlézání. My lidé uspokojíme potřebu situaci řešit. Psí banda si svobodně lítá tam a zpět. Nevadí mi hrabání v trávě, válení v hromadě listí, lítání, štěkání, žraní jablek, ani nahánění našich ovcí. Co ale nechci trpět, jsou návštěvy sousedčina kurníku, které zbožňuje naše Jack Russell teriérka. Scénář je pokaždé stejný. Já si uvědomím, že jsem teriérku už pár desítek minut neviděla. Jdu najisto. Zakřičím na zahradě, a u slepic se k smrti vyděsí bílá přežraná koule. Provinile se proplazí slepičinci a dělá, že je neviditelná. Ví, že tam nesmí. Ví, že se budu zlobit. Sousedka slepicím sype zbylou rýži z kuchyně a ta naše fena ji kompletně sežere. Dostává trest. Nesmí ven a musí ležet doma. Takže si lehne a zpytuje svědomí poblíž domácí misky. A co si myslíte, že v ní asi je? No ano, rýže, vonavá, čerstvá, běloučká. Ani si ji nevšimne. Není totiž cizí. Není obalená slepičincema ani opršená, natož oválená a obalená peřím. A není zakázaná. Tož tak.
1: Vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julii Kalodovou uslyšíte ve 3:15, kdy máme připravenou pravidelnou rubriku ERKO. Teď Věra Špinarová a Karel Gott.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Co se děje a co se chystá v Českém rozhlase Brno, velmi bedlivě sleduje vedoucí programu Julie Kalodová. O některé ze svých postřehů se s námi nyní podělí.
2: Úterý 1. září bude patřit oslavám 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. A slavit budeme společně. Na webu brno.rozhlas.cz můžete v pravé části stránky kliknout na zelený odkaz s názvem Fajnšmekři v sedmičce a koupit si vstupenku na koncert zpěvačky Marie Putnerové. A ten večerní program toho 1. září to bude výjimečný, protože při pěkném počasí se uskuteční venku na dvoře, který je mezi budovou rozhlasu a vedlejším kostelem na Nebevzetí Panny Marie tady v Brně, u nás na Beethovenově ulici. Tak držte palce, aby počasí vyšlo a hlavně přidejte se a naplánujte si rozhlasový, narozeninový, koncertní a také prohlídkový večer. Všichni, kteří si zakoupí vstupenku, se mohou po koncertě zúčastnit noční prohlídky rozhlasové budovy. Moc se na vás těšíme. A kdo to máte daleko do Brna, ale bydlíte v okolí Křtin, tak v pondělí 17. srpna se můžete setkat s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou, která bude mezi 10. a 12. hodinou vysílat pondělní dobré rady z Arboreta ve Křtinách. Tak věřím, že vás dvě pozvánky potěšily. Mějte se pěkně a rádi. Za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Blíží se 16. hodina a také zprávy s Věrou Šembekovou a já vás ještě krátce pozvu taky k našemu dalšímu programu, protože vždycky po 16. hodině v neděli následuje pořad Hvězdné návraty, stejně tak tomu bude i dnes. No a těšit se můžete na spoustu slavných hlasů. Všechny mají jedno společné. Umí je napodobit imitátor, herec a bavič Petr Martinák. Povíme si o jeho cestě do světa showbiznesu a pustíme řadu skvělých scének. Vše nabídne Patrik Rozehnal právě po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Brno. A já se na vás budu těšit ještě po 17. hodině, kdy máme připraven souhrn těch nejzajímavějších reportáží z uplynulého týdne. Teď do konce této hodiny Mamas and Papas, Pavel Bobek, Naďa Urbánko a Palo Habera.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřími kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Školy v Blansku přes léto procházejí opravami a údržbou. Brněnský Hantec je oficiálně zapsaný na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Ředitelé škol v Blansku využívají letní prázdniny k opravám a pravidelné údržbě budov. Například na nejstarší škole Tomáše Garrigua Masaryka řemeslníci pracují na nových stoupačkách a kanalizaci. V první etapě se zaměřují na jižní část budovy. Kromě toho udělají i nové obklady na toaletách nebo mění umyvadla. Druhá etapa naváže příští rok.
2: Na základní a mateřské škole v Dvorské ulici zase stavební firma dělá nové rozvody a nastoupili tam taky malíři. Mateřská škola Dvorská 30 bude mít po prázdninách upravené okolí, včetně chodníku nebo terasy. V mateřinkách Dvorská 96 a Divišova zase řemeslníci upravují zahrady. Ty chce radnice rekonstruovat taky u obou budov školky Rodkovského. Zatím hledá na zakázku stavební firmu. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ve Šlapanicích u Brna přestavují městský úřad. Na začátku května ho poničila havárie vodovodu. Pracovníci radnice přišli o elektroniku. Voda poničila i podlahy, stropy a nábytek. Vedení města toho využije a do prostor bývalé pošty v přízemí přestěhuje investiční odbor. Naopak v části úřadu, kam vede bezbariérový přístup, budou oddělení, která lidé využívají nejčastěji, uvedla starostka Michala Trněná z uskupení Čisté Šlapanice. Práce vyjdou na jednotky milionů korun. Město část uhradí z pojistky. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsaný na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se konalo dnes odpoledne na Národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohlo brněnským popularizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd.
3: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
5: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
4: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní, odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, zítra oblačno až polojasno, odpoledne až skoro zataženo, lokálně přehánky spíše na severu a ojediněle i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně kolem 15, denní vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr slabý, přes den mírný, v přehánkách a bouřkách zesílí. Biozátěž bude kvůli horku a přechodu studené fronty vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor ve směru na Brno mezi 8. a 7,5. kilometrem je na krajnici pneumatika. Dejte pozor také na nehodu, která se stala v Ivančicích v ulici ke Karlovu. Je to průtah Ivančicemi směrem na Moravský Krumlov a máme dobrou zprávu z železnice. Vlaky opět jezdí po trati mezi Kuřimí a Tišnovem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
7: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
6: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
7: Nevím.
6: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
7: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
6: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
7: To či ono?
6: No, tak co?
7: Nevím, opravdu nevím.
6: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
7: To je od vás falešné, opravdu.
6: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, Petr má...
7: Neotravujte mě pořád.
6: Petr Martinák nás bude bavit.
7: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč, tam sedí Maďoričo.

0: la main avec nous avons.
1: Non, je vais aller voir ma douvote Gonslavie, Milas Polichinowski. Pas Félix Machete, ça. Non, va n'y être top. Tachek, Félix, Lováček, Mago, Lidia Hoznám, rozumíš? No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Félixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam jsem dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dá-da-da-tap-tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady?
2: Ale...
3: Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičky, to si mě budou lidi plést sleninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: No. To já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: no. A musím říct, že to tam bylo absolutně absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sádkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned, no, no, tak vás neznám. No, no, no, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, ano, ano, a co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano, a kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, ano, s Richardem Tesaříkem, no, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no jo, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte tam. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úctá.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidala tu máju, jsme zpívali společně.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je tu krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, že jste hulváta. A vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko. Stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. Extrémní sucho zatím neohrožuje zásobování Brna pitnou vodou. Janáčková akademie muzických umění v Brně chce koupit budovu, kde sídlí její rektorát. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky. Teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu za bezmála 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají rok a půl a neměly by ohrozit běžný provoz zařízení, pokračuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
5: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem. Prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
4: Za dalších 45 milionů korun nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni ve stejném období byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Průměrná výroba pitné vody v brněnské vodárenské soustavě je letos 1015 litrů za vteřinu, uvedla mluvčí brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Vodu firma zajišťuje pro zhruba 440 tisíc obyvatel. Budova v brněnské Beethovenově ulici, kde sídlí rektorát Janáčkovy akademie muzických umění, změní majitele. Škola jedná s městem o odkoupení, protože jí příští rok vyprší nájemní smlouva. Brněnští radní na svém posledním zasedání schválili záměr budoucího prodeje, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
6: Město chce vyhovět zájmu o tyto pozemky ze strany JAMU, která plánuje objekt využít pro vlastní výukové účely. V budově se také ale nachází 20 bytových jednotek, dále bude nájemníkům třeba zajistit náhradní byty.
4: Budova slouží jako rektorát JAMU od roku 1997.
0: Sport.
4: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24letý závodník se na okruhu v Silverstoneu postaral o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na brněnského rodáka Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii.
0: Počasí.
4: V noci bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, zítra oblačno až polojasno, odpoledne oblačno až skoro zataženo, lokálně přehánky, spíše na severu a ojediněle i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně kolem 15, denní vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, jižní až jihozápadní, v přehánkách a bouřkách zesílí a večer se změní na severní směry. Biozátěž bude kvůli horku a přechodu studené fronty vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte s krátkým zdržením u Brna v místě dopravního omezení, a to jak ve směru na Vyškov, tak také ve směru na Prahu. Další zdržení vás potom čeká ve směru na Vyškov mezi 206,5 a 210 kilometrem. Zdržení je i na příjezdu po D2 do Brna, a to od zhruba 3. kilometru. Nehoda omezuje provoz u Nedvědice na Tišnovsku na silnici do Štěpánova nad Svratkou. Na místě zasahují i záchranáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je neděle krátce po 17. hodině a v našem vysílání se opět ohlédneme za zajímavými reportážemi z uplynulého týdne, které připravují kolegové Jarka Vykoupilová a Zdeněk Truhlář. Čeká nás návštěva záchranné stanice v Jinačovicích, vydáme se na Baťův kanál, brněnští strážníci upozorní na kapesní zloděje a dozvíte se i něco zajímavého o ropě na Jižní Moravě. Ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Záchranná stanice v Jinačovicích funguje každodenně a je oázou pro zvířata, která potřebují pomoc, i místem dožití pro ty, která se do volné přírody už nemohou vrátit. S mikrofonem na místo zamířila kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Kde právě teď jsme?
2: V záchranné stanici v Jinačovicích. Tady začíná první vlastně etapa toho, když nám zavolají a najdou lidé nějaký zvíře, který potřebuje pomoc.
1: Říká Simona Blahoňovská.
2: Jak byly ty horka, tak to bylo většinou mláďata, rolísů, vlaštovek, poštolek, který vlastně pod rozpálenýma střechama byly ve velkým nebezpečí tím, že tam hřálo a vyskakovali z těch hnízd ven a lidé je nacházeli a na stanici se vlastně dokrmí a vypustí. Byly to stovky mláďat u nás taky, my už to máme za sebou, takže jsme povypouštěli všechny. Bude začínat sezóna ješkobraní, což znamená, že osiřelý mláďata ježků nebo ježci přejetí bez maminky. Pokud je prostě teplo, tak by to k nám lidé jako neměli nosit, protože oni jsou furt schopni se jako dokrmit a tu zimu přežít. Tady máme kráně lesní, poranění křídla bývá kolem cest, ho často vidíte. Sbírám myši po polích, teďka právě když je posečený, že jo, jsou žně, takže to všechno vyzbírají ty káňata. Tak tady máme holuba hřivnáče, ty taky padají z hnízd při porivech větru. Pak je tady sojka, ta byla nemocná s okem. Už je lepší, už poletuje, ta půjde na vypuštění.
1: Jak četná je návštěvnost?
2: Denně nám volají, nejlepší je to, když najdou zvíře a poradí se s náma, protože někdy ty lidi můžou to udělat zbytečně, že třeba odeberou rozlétávající mládě, který vlastně máma krmí, ale je někde v prostoru a hledá hmyz a lidi si mylně myslí, že třeba je osamoceno, že nebo že je samo, jo? Že ho nikdo nekrmí, ale ta máma vlastně je odlítlá pro hmyz.

0: dá signál, mládě se ozve, samice ho nakrmí a pak zase letí dál.
1: Takže lépe zavolat, případně třeba poslat obrázek?
0: Ano, posíláme si obrázky, diskutujeme o tom a pak nám třeba napíšou, jo, je to tak, jak jste říkali, přiletěla, jo, odvedla si ho nebo něco, aby jsme zbytečně do toho nezasahovali.
1: To počasí těchto dnů je opravdu horké.
0: Všichni sečou všechno, takže je úbytek zelenýho, neroste tráva a je málo hmyzu. Samice třeba ješků mají tendenci vylízat i za světla. Ta máma má pod sebou třeba 7 mláďat, který musí uživit. To znamená, že je můžete potkat i ve dne, ale neznamená to, že mu něco je, ale že prostě má hlad a hledá potravu. A při tomhle suchu tak zvířata strádají.
2: To byla malá výprava Jarky Vykoupilové za ohroženými zvířaty, která se bez lidské pomoci neobejdou. Tuto reportáž a všechny další z cyklu Tady to žije najdete přehledně na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. A po chvilce hudby vás pozveme na Baťův kanál, tak zůstaňte s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělní Dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Pokračuje pořad, který připomíná některé z reportáží právě končícího týdne. A slíbili jsme vám výlet na Baťův kanál. Slovo tedy plníme díky mikrofonu Jarky Vykoupilové. Ta se zajímala zejména o novinky, které pobyt v místě zpříjemňují.
1: My už kráčíme momentálně přes most nad Baťovým kanálem a ten spojuje Slovensko a Moravu a díváme se na nové zdymadlo Rohaté cudoměřice plavební komora.
2: Tato plavební komora byla zprovozněna v letošním roce, to znamená v roce 2026. Je to první plavební sezóna, kdy se tady po tomto hraničním úseku řeky Radějovky dá plavit.
1: Vidím tam i krásné lidové motivy folklorní. Vítejte v Sudoměřicích, čtu to dobře?
2: V Sudoměřicách.
1: Takže s přízvukem moravským.
2: Přesně tak.
1: Jak funguje samotné zdymadlo? Co musí dělat obsluha, která v něm je?
2: Obsluha, takzvaný komorník, zajišťuje zejména bezproblémový provoz v té plavební komoře, tak vlastně, aby byl bezpečný pro všechny malé vůdce plavidla. Oni jsou většinou amatéři, to znamená, že jim dává pokyny, jak přesně se mají vyvázat v té plavební komoře, aby právě to bylo všechno bezpečné. Zrovna před chvíličkou obsluha vytahovala klády.
1: Říká Jana Kučerová z Povodí Moravy.
2: Funkční je od května do konce září, to je hlavní plavební sezóna, s tím, že v květnu a v září je provoz pouze o víkendu, ale od června, takže červen, červenec, srpen, je to od úterý až do neděle.
1: Když vstupujeme do zázemí, tam, kam se běžně málo kdo dostane, co uvidíme?
2: Je tady domek pro právě obsluhu plavební komory, jsou tady protipovodňová vrata a potom jsou tady dvoje vrata, dolní a horní, a ty obsluhuje již tady naše obsluha.
1: Radíme, kolik lodí už dnes proplulo?
3: Dnes bych to typoval tak kolem 20.
1: Čeká nějaká na průplav?
3: Ano, teďka je vlastně jednu loď pouštím dolů.
2: Loď se přidržuje hákem tady těch uvazných lan, právě proto, aby mohla klesat a neházelo to s ní, takže se musí přidržovat, musí být stále uvázána a na to právě dohlíží naše obsluha.
1: Od rána do večera?
2: Téměř ano, je to od 9.30 do 18 hodin. Vlastně tady tím zprovozněním tohoto úseku se Hodonín stalo přístavním městem a je napojeno na Baťův kanál.
1: Fouká tady teda řádně, musím říct dneska.
2: Takže ta loď, když přijede k plavební komoře, tak se uváže tady u toho čekacího stání a čeká na semafor, až se objeví zelená. To znamená, jsou otevřena vrata, svítí zelená, tak můžou vplout do komory.
1: Tady je taková přehledná nástěnka, kde je i popsáno pro případné cyklisty, turisty.
2: Když se splouvá z hora dolů potoku, tak je vyrovnaná hladina v plavební komoře, horní vrata jsou otevřena. Následně se zavírají horní vrata a klesá gravitačně samospádem voda pomocí šoupátek v dolních vratech, které se otevřou, až se vyrovnají hladiny pod tou plavební komorou a v komoře, tak se otvírají vrata a loď vyplouvá.
1: Vidím tady i biokoridor.
2: To bylo vytvořeno jako kompenzační opatření právě při stavbě této plavební komory. Realizace byla zahájena v srpnu 2023 a dokončena byla na podzim 2025. Ta délka se prodloužila o 7 km na rovných 60 km.
0: Plavit se je v těchto horkých dnech ideální způsob trávení dovolenkového času. Vodu máte na dosah a ještě se kocháte krásnou krajinou. K novému zdymadlu v Rohatci nás zavedla v reportáži Jarka Vykoupilová a věřím, že vás to osvěžilo. Za chvíli upozorníme na kapesní zloděje. I to je letní téma. Kteří zloději využívají nepozornosti prázdninově naladěných lidí a kradou, co se dá.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha,

0: Každou středu před 9 ráno si můžete poslechnout nový díl cyklu Modré majáky, který připravuje kolega Zdeněk Truhlář. Tentokrát natáčel se strážníky městské policie Brno, kteří v ulicích jihomoravské metropole působí preventivně mimo jiné i v oblasti kapesních krádeží.
1: V letním období zaznamenáváme vyšší počet kapesních krádeží.
2: Upozorňuje strážník Michal Málik. Stojíme teď na brněnském hlavním nádraží. Kde je ta situace nejhorší?
1: V oblasti hlavního nádraží, náměstí Svobody, dále místa, kde je vyšší koncentrace lidí, může to být Denisovy sady, v okolí přehrady, kde je v letním období zpravidla více lidí kvůli teplému počasí, a třeba i například ve veřejných prostředcích hromadné dopravy, kde je samozřejmě taky vyšší koncentrace lidí, kdy kapsáři využívají zejména nepozornosti občanů.
2: Co by měli lidé dělat, aby kapsářům neusnadňovali jejich počínání?
1: Tak zejména by měli mít věci v předních kapsách, měli by mít zaplé baťohy v prostředcích hromadné dopravy, měli by být pozorní, když už té krádeži dojde, neměli by mít PIN na platební kartě, to se taky stává, neměli by tak těm kapsářům tu práci usnadňovat, důležitá je prevence, ne potom řešit až ty následky.
2: Co v případě, že člověk už je okraden?
1: Tak v první řadě určitě doporučuji zablokovat platební kartu, věc i hned ohlásit na nejbližší obvodní oddělení policie České republiky. Ta s ním věc bude dále řešit.
2: Pokud tuto záležitost řeší městská policie, tak jak se postupuje?
1: Postupuje se tak, že se osoba poučí, ztotožní a celou věc potom následně předáváme policii České republiky, protože pokud má někdo věc při sobě nebo na sobě a je o nějakou tu věc okraden, tak potom se jedná o trestný čin a celou věc oznamujeme policii České republiky.
2: Čili v tomto případě nezáleží na tom, jak vysoká škoda vznikla?
1: Ne, v tomhle případě výše škody nerozhoduje a jedná se většinou automaticky o trestný čin.
2: Jak působí městská policie právě v této oblasti kapesních krádeží?
1: Zejména v oblasti prevence, to znamená hlídky městské policie se pohybují zejména v oblastech s tou vyšší koncentrací lidí, jak jsme se už bavili, nádraží, náměstí Svobody, a samozřejmě máme pracovníky dohledového centra na kamerách, kteří situaci taktéž bedlivě pozorují a daří se jim občas zaznamenat nějaký pokus krádeže nebo nějakou krádež samotnou, a potom už nás kontaktují a my celou věc řešíme.
2: Slouží i takovýto kamerový záznam potom jako důkazní materiál?
1: Ano, ano, kamerový záznam je důkazní prostředek pro orgány činné v trestním řízení. I přesto, že jsme v ulicích, tak apelujeme, aby lidé nedávali příležitosti zlodějům a dávali na své věci pozor.
0: To doporučuje strážník brněnské policie Michal Málik. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete zpětně poslechnout na našich internetových stránkách anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Cena ropy. V poslední době mnohokrát skloňované téma v souvislosti se světovým děním. Ropa a zemní plyn se těží i u nás na Jižní Moravě. Jak velký potenciál zdejší ložiska mohou mít? Zjišťoval u naftového odborníka v Muzeu ropy v Hodoníně kolega Zdeněk Truhlář.
1: V Hodonínském muzeu ropy se setkávám s naftovým geologem Stanislavem Benadou. Kolik ropy je tady u nás na Jižní Moravě?
2: Jižní Morava patří především do Vídeňské pánve a byla to jedna z oblastí, kde se začal průzkum ropy provádět velmi dávno, to znamená na začátku 20. století. A zpočátku se věřilo, že tahle ta oblast bude jednou z velkých území, kde se ropa bude dobývat, tak jako byl Texas, jako byl Blízký východ. Až po druhé světové válce se přišlo na to, že ten potenciál tady opravdu není tak velký. V tomhletom okolí Hodonína se dobývá nebo těží ropa v podstatě něco přes 100 let a byly tam výkyvy. V okamžiku, kdy se objeví velké ložisko, tak ta produkce té ropy je vyšší. Ta životnost toho ložiska není dlouhá, trvá to maximálně tak 10-12 let, někdy podstatně méně. A potom ta těžba klesne a když se podaří najít jiné ložisko, zase větší, tak zase stoupne. Takže dneska ta těžba té ropy není velká, je to zhruba 1% spotřeby republiky. Je to skutečně zanedbatelná část.
1: Na Moravě se ovšem netěží jenom ropa, ale třeba také plyn.
2: Zemní plyn se těží jednak tady na Jižní Moravě a také na Severní Moravě se těžil a do dneška na Severní Moravě ještě další zemní plyn se získává tím, že se odplynují ty černouhelné doly, které už dneska se netěží a to množství toho plynu, které se tam vytěží, je skoro stejné jako z těch ložisek. A je to zase 1-2% spotřeby České republiky.
1: Jsou nyní prozkoumána opravdu všechna ložiska, nebo je ještě možnost, že nějaké ložisko se zkrátka objeví? Jak dobře je zmapováno to území?
2: To území se mapuje tady dlouho. Nějakým způsobem do druhé světové války byla odkryta ložiska, která se pohybovala do hloubek zhruba těch 500 metrů. Dneska se dá říct, že většina ložisek, které se blíží té hloubce 2000, malinko přes ty 2000 metrů, byla také nalezena. Může se stát, že se nějaké menší ložisko ještě najde, ale ropa a plyn se vyskytují i ve větších hloubkách, kolem 3 kilometrů. A tady je problém, protože vrty, které hledají tyhle ty ložiska, jsou velmi drahé. A čím jsme hlouběji, tak je tam větší tlak a ty ložiska jsou menší, když ty zásoby můžou být stejné nebo větší. A nalézt menší plochu je obtížnější. Takže ten průzkum kolem těch 3 kilometrů po 3 kilometry nebyl nějak intenzivně prováděn. Našla se ložiska, která dosáhly té hloubky 3-3,5 kilometru, ale jsou velmi zřídkavá. Takže tam ještě ten potenciál zůstává. Je otázka, jestli cena ropy, která kolísá, ale nějak dramaticky neroste, dokáže zaplatit ten drahý vrtný průzkum, který přesahuje tu hloubku 3 kilometry. Pokud byste chtěli o ropě se dozvědět víc informací, přijďte k nám do muzea, tady se s ropou setkáte napřímo, dokonce vás ní namažeme, vidíte její luminiscenci, čuchnete si, protože každá ropa voní jinak, takže vás zveme srdečně a rádi vás provedeme.
0: Doplňuje naftový geolog Stanislav Benada z Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A to je z dnešního ohlédnutí za zajímavými reportážemi vše. Přeji vám příjemný zbytek víkendu, krásný poslech našich dalších pořadů a zase brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Brno. Loučí se s vámi Sandra Silná.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Epidemie žloutenky na Jižní Moravě trvá, podle hygieniku ale slábne. Titul mistra tradiční rukodělné výroby dnes v Jihomoravském kraji udělili třem tvůrcům. Centrum experimentálního divadla v Brně chystá opravy svých budov. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, lokálně přehánky nebo i bouřky. Teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
4: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
2: Titul mistra tradiční rukodělné výroby dnes zástupci Jihomoravského kraje udělili třem lidem na národopisném festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích. Oceněnými jsou Irena Rajsiglová, která se věnuje šití tradičních krojových kožichů, tvůrkyně obřadních pokrývek hlavy Věra Častová a in memoriam košíkář František Kresl. Brněnské centrum experimentálního divadla chystá rozsáhlou opravu divadla Husa na Provázku. Historický dům pánů z Fanalu i novější scény potřebují nové inženýrské sítě, okna i modernější technologie. Město Brno hledá projektanta. Úpravy přinesou lepší zázemí pro diváky a bezbariérový přístup. Omezení provozu má být přitom podle ředitele divadla Jana Bůryka jen minimální.
5: Chceme, aby velká scéna byla zavřena nejdéle půl roku a zároveň nám to nabízí možnosti hrát i mimo klasické divadelní prostory. Bereme to spíš jako výzvu pro to vystoupit z toho divadla a najít nějaké další možnosti, kde hrát. Sport.
2: Čeští vodní slalomáři získali na mládežnickém mistrovství Evropy ve Francii 5 medailí v časovce kajakrosu. Juniorky obsadili ve Francii kompletní stupně vítězů v čele s vítěznou Lucií Vaculovou. Ta vyhrála před Valentínou Kočířovou a Markétou Štěpánkovou. Další dvě medaile získali čeští reprezentanti v této neolympijské disciplíně v kategorii do 23 let. Bronz vybojovali Olga Samková a Martin Rudorfer. Kočířová dnes získala ještě třetí zlato, po kánoji a kajaku je šampionkou v kajak krosu.
3: Počasí.
2: V noci bude na Jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, zítra oblačno až polejasno, odpoledne až skoro zataženo, lokálně přehánky spíše na severu a ojediněle i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 34 až 37. Vítr slabý, přes den mírný a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích Jižní Moravy pojedete plynulé, silnější provoz už je jenom na D1 u Brna. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tak nám krásně zaspívali Břeťa s Jitkou Osičkovi, za doprovodu Moravanky znám já Zahrádečku a příjemný letní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem posluchačům, kteří se právě nyní rozhodli strávit u rozhlasového přijímače následující hodinku písniček a přání. Posloucháte pořad Blahopřání s písničkou, no a samozřejmě i dnes v tuto chvíli máte možnost se zapojit osobně do dramaturgie této relace a popřát přímo osobně svým blízkým či kamarádům, přátelům. To je na vás. Číslo k nám 726465200 a svátek dnes slaví Roman. Mám tady několik přáníček písemných od Broňka Uhra, dnes má narozeniny kamarádka paní Božena Sasínková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí děti s rodinami, kamarád Broněk, který také píše, že má svátek kamarád a řidič autobusu Roman Marcik z Dolního Němčí. Také jemu přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku. A to přeji s ním také manželka, děti s rodinami, sourozenci. A také chce nechat zahrát písničku pro kamaráda Vile

0: A s Podhorankou dřívější dávná nahrávka Dana Reisiglova a Jindra Kotek. Jindříšek výborný. Tak Maruška Spolešovic dostává slovo jako první v této večerní relaci. Dobrý podvečer, Mařenko.
1: Dobrý podvečer, tady Marie Spolešovic. Já bych prosila písničku k narozeninám pro paní Emílii Haplovu z Újezce u Osvětiman. Přejeme jí zdraví, štěstí a boží požehnání. Písnička potěší manžela Vojtu. To jí přeji Sojákovi Spolešovi. Děkuji moc krát.
0: A my taky děkujeme a přejeme krásný večer do Polešovic.
1: Vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Hanička Žabčice. Haničko, dobrý večer. Podvečer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát své vnučce, která má v úterý svátek, Zuzana, Zuzance Vajzové, všechno nejlepší. A se jí vydaří léto. A teď momentálně je na brigádě v Německu, tak ať se vrátí v pořádku.
0: Krásné, ano, no. Ano. A kde tam pracuje v Německu?
2: A u nás pane Hezner hodí.
0: No.
2: Svatovavřinecké. Průvod obcí bylo 21 párů, no moc pěkný. Pěkně zpívali, když nehrála Blatnička.
0: Mm-hmm, Blatnička vám teďkom, hrála, ano?
2: Ano. Teďkom je tam o 6. Moravská beseda. No a hraje ta Blatnička.
0: Ano.
2: Je tam dětský folklorní soubor Krojáček, mužácký sbor Šatavan, Žabčičky. Takže pěkný hody, opravdu ti mladí lidi to udělali moc fajn.
0: No a krásně se na to dívá, když tam mají a to, tu energii. A teď jim to sluší, že? To je napucované.
2: No a když jim tak krásně zpívají, jo? No to bylo moc pěkný. No a v 10.30 byla teda mše svatá, na které byli všichni.
0: No, tak to je taky, to je vždycky paráda, že jo? A tak si za chvilinku zaspíváte hody, milé hody, už jsem dohodoval, už jsem po tři noci doma nenocoval. Tak Haničko, ještě ne, ještě se hoduje dnes, že jo? Ještě se bude hodovat zítra, pozítří asi, ne?
2: Ne, to už ne.
0: Ne, už se to ne, tak nedrží. Dobře.
2: Ne. Oni v sobotu chodí zvát, tak dostanete koláček a vínko napít a tak se už v sobotu rozpijete do té neděle, to stačí.
0: No já si pamatuju vždycky.
2: Teď jsem udělala ústřinku v okurku.
0: Jo, už okurečky. No tak dobře, tak ať vám chutnají a mějte se hezky, Hani.
2: Jo, děkuju vám, naschle.
0: Naschledanou. Dobrý den, prosím o písničku k narozeninám pro maminku Martu Bouskovou z Kunštátu, která se dnes dožívá.

bývá 88 roku. Z celého srdce jí přejeme hodně zdraví, elánu do dalších let a děkujeme za lásku, péči, kterou nám věnovala dcera Hana a syn Radek s rodinami. To jsou ještě ty e-maily, které jsme nestihli poledne. A další sbor dobrovolných hasičů Perná chce touto cestou popřát své člence sestře Zdeně Janotové k jejím krásným 65. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let přejí hasiči z Perné. Vesničky malebné odládí Fefra a Františky Tomejčíkové v podání žadovňáku.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak to byly vesničky Malebné a Žadovějáci, Ládi Svobody. Dovolala se Bětuška z Petrova, která stála považte hodinu u přístroje v poledne. Nedovolala se, říkám, ať si sedne, no tak jako nějak to nejde.
2: Nejde to.
1: Dobře, Bětuško, všechno jsem prozradil na vás.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já vás zdravím z toho Petrova. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát, dosudoměřit Marošovi, Marošovi, to je jeho bratr, Romanovi Vaculíkovi k dnešnímu svátku. Já ti, Romy, přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A jistě ti to všichni přejí, co tě rádi mají. A posílám pozdrav a písničku aj tvojej manželce a celé rodině. A také by si ještě chtěla poslat pozdrav Mirkovi z Bánova, jeho manželce a celé jeho rodině. Pane Hegner, no, moc vám děkuju.
1: No není zač, Bětuško.
2: Tak a ještě teda, když ještě chtěla bych pozdrav poslat Jirkovi Helánovi.
1: Dobře.
2: Děkuji vám a někdy nashledanou.
1: Naslyšenou, Bětuško.
2: A
1: další ženou, která se dovolala a dostává slovo, je Maruška z Nivnice. Maruška Koktavá. Mařenko, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, milý pane Karlíčku a milí posluchači. No a tak dneska mají svátek Romanové, tak já bych ráda popřála našemu sousedovi Romanovi Lukešovi a přejem mu celá ulic vše nejlepší, hodně zdraví, pohody, lásky, prostě co si sám přeje. Tomu přejí všichni sousedé a okolí. No a už se těším na nějakou oslavu.
1: Ale.
3: Ano, určitě. A ještě bych chtěla pozdravit do Kostic Marušku Jeřábkovou a poděkovat taky Marusce a Zdeňkovi Hanákovým a taky zdravím Květinku a Viléma Hochmanových. Už jsem je dlouho neslyšela. Tak jim posílám taky písničku a všem milým přátelům. No a vám, Karličku, taky poděkování za tu písničku od Nímničanky. Velmi nás potěšila v poledne, ano.
1: No jo, tak jste patrioti. No. Vlastně všichni jsme patrioti svým způsobem.
3: No určitě.
1: Jo, vždycky, když tam zazní. Teď jsem si uvědomil, Maruško, že taky musíme pozdravit Romana Kohoutka, který takhle krásně vychovává jako to mládí,
3: určitě,
1: on ty velké orchestry a
3: samozřejmě.
1: Prostě šikovný muzikant. Teď mě to naskočilo zrovna.
3: Ano,
1: těch Romanů je samozřejmě víc, ale tak mě to teď huplo do hlavy, jak se říká.
3: Posíláte jí to, každý chce lásku mít od Perničky, to taky se mi hodně líbí, no prostě všechny písničky.
1: Dobře, Maruško.
3: To se nemusí líbit, že jo?
1: No nemusí, tak, ale líbí. Mějte se krásně, Maruško.
3: A vy taky, Karličko, mějte se. A naviděnou, naslyšenou někdy.
1: No, tak jak se říkala ve Strání možná,
3: no,
1: 23.
3: No určitě, se to podaří, ano.
1: A za chvilinku právě tak bude hrát Straňanka, takže
3: tak
1: se to tak trefilo.
3: Taky
1: nashledanou. Členové klubu přátel Českého rozhlasu dnes slaví narozeniny, hned je budu jmenovat. Danuška Opletalová Brno, Libuše Hrubá Kokory a Jarmila Hudcová Brno. Milé dámy, slavíte narozeniny, tak vám přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodu, klídek, no prostě zkrátka všechno to jen a jen pozitivní. A jsou tady ještě e-maily z poledne. Chceme nechat zahrát paní Marii Přicháčkové, dnes otvírá 80. stránku života, přejeme do další let pevné zdraví, životní elán, boží požehnání, ať práce na zahrádce stále baví, to ze srdce přeje synovec Pavel, Anička a Ondra s Lucinkou, posílají teď sladkou pusu. Ještě další e-mail odkliknu. Tak, prosíme o písničku k narozeninám pro maminku Martu Bouskovou z Kunštátu, která se dnes dožívá 88 let. Z celého srdce jí přejeme hodně zdraví, elánu do dalších let a děkujeme jí za lásku, péči, kterou nám věnovala dcera Hana a syn Radek s rodinami. Děkujeme. A teď, jak už jsem naznačil, bude hrát i Straňanka a bude hrát přímo Moravankovskou směs.

0: Ano, už předbíhám, za 14 dní 23. Jak jsem tady paní Marušce napovídal, Strání Květná, tuším 14.30, bude tam Tufarang, bude tam Javorinka samozřejmě, teď už si nevybavuju, jestli Lieskovanka, no a prostě samozřejmě Straňanka, tak jste srdečně zváni. Ve Strání na náměstíčku. Dovolala se Faninka z Bohuslavic. Faninko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegnere. Já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku a poblahopřát mému příbuznému Romanu Knotkovi do Biskupic u Luhačovic a vzkazuji ti, Romane, aby ta smůla, která tě pronásleduje už delší dobu, ti dala pokoj a ty se mohl dál radovat se svými nejbližšími a hlavně s tvým milovaným vnoučkem Jáchymkem. Tak se drž, bojuj a bude všecko dobré. A vám, pane Hegnere, děkuji.
0: Faninku, děkujeme taky a samozřejmě neznáme příběh, ale připojíme se k tomu, aby všechno to špatné uteklo panu Hromanovi, ať jak, to,
1: no,
0: jak se naznačila.
1: No, několik zlomenin.
0: No, tak přejeme, ať se to všechno napraví,
1: vyhojí,
0: tak, jak má.
1: Ano,
0: no? Mějte se hezky, Fanny.
1: Děkuju, naschle.
0: Hezký večer, naschledanou. Zita Jevíčko bude povídat. Dobrý večer, Zituš.
2: Dobrý večer, pane Karličku, já vás srdečně zdravím. Taktéž paní zvukovou mistryni. Chtěla bych pozdravit paní Marcelku Vandrovou, ano, že jsem na ní nezapomněla. A taky si pozdraví Ivanku Slabákovou, přeji jí hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, boží požehnání, zdravím samozřejmě i pana Jana Slabáka a Jaroška Wolfa. A teď bych chtěla poděkovat Marcelce Dičkové, mé neteři, která mě zavezla na překrásný koncert do Vanovic, tady u Jevíčka. Koncert byl je Tomáše Jeřábka, jak jsem již vám říkala.
0: No, a známe, ano.
2: Takže já jsem díky té Marcelce prožila přenádherné odpoledne, protože koncert byl překrásný, krásné písně, krásná hudba na varhany, Tomášovi skladby, jeho varhaní, no nádhera. Hosté byli soprán Alenka Chaloupková, mezosoprán Naděnka Bláhová.
0: Maminka, ano.
2: Ano. Tomáš Jeřábek a navarhany tež Tomáš Jeřábek a Jiří Geršl a já jim, jestli někdo z nich poslouchá nebo jejich známý. Moc a moc ještě jednou děkuji a skláním se před nimi. A moc děkuji, že jsem mohla prožít tak nádherné odpoledne.
0: Věřím, protože Tomáš Jeřábka známe. Je to syn Františka Jeřábka, který hrál mnoho let s Honzíkem Slabákem a Moravské 12 syny nynější je prostě démon, no, taky skvělý. No, a Naděja, no, úžasná pedagožka hlasová a skvělá zpěvačka v operetě a v opeře.
2: Já jsem celá dlouhá léta kamarádila, promiňte, že vám skáču do řeči, s její maminkou, s paní Nadějou Bláhovou, hrávali jsme spolu ve Svítávce v operetách a do jejího skonu jsme si s Evičkou hrozně rádi telefonovávali, tak jsme s maminkou na ní pospomínali. A taky ještě musím říct, že jsem se na tom koncertě, pak jsme měli posezení na faře po koncertě a koncert byl v evangelickém kostele ve Vanovicích a při tom posezení po tom koncertu jsem se tam setkala s nějakými lidičkami, protože svět je malý, tak s jedním synáčkem jedné mé kolegyně z chrámového sboru Jevíckého.
0: Tak, krásné setkání,
2: no,
0: dobře.
2: A potom se synem jedné paní, ze kterou jsme se rádi bavívali tady u nás na ulici, tak víte, já jsem byla šťastná.
0: Tak to je dobře, že jste si užila, ano, že jste prožila krásnou chvilku. Dobře,
2: na,
0: Zituš.
2: No, mezi lid. Moc děkuju.
0: Dobře, ano.
2: Pane Karličku. A Naschledanou.
0: Naschledanou, mějte se moc hezky. Taky, děkuji, děkujeme, naschledanou.
2: Tak patří i vám, i paní Slukové mistryni.
0: No to je tak. Sandruška, a to je redaktorka, to je prostě paní farářka, to je prostě úžasná žena. Takže mějte se hezky, ano, naschledanou. E-mail, dobrý den, prosím o hudební dárek včerejším narozeninám pro našeho souseda, kterého znám od jeho narození až do současnosti. Má v rodném listě vepsán krásné datum s dvěma osmičkami a není jim nikdo jiný než rozený fotbalista tělem i duší s tím lidským srdíčkem úsměvem na tváří mladík Libor Lipča Bobčík ze Slavkova Uherského Brodu. Jelikož mi bylo ctí potěšení popřát osobně včera k těm krásným mladým 24. závidění hodným narozeninám, posílám Lipčo písničku, přeji ti do dalších let hlavně hodně zdraví, ať se ti splní, co si sám přeješ. Nadále se živíš profesionálně na hřišti bez úrazu v Rakousku, či jinde jako doteď ten rozený fotbalista. To ti přeji sousedovi Věra s Pavlem, Veronika Pavlíka, zdravíme všechny kolem tebe, Lipčo, s přáním pohádkové neděle. Tak to jsou ještě e-maily z poledne, co jsme nestihli. A písničku nám teď zaspívá dnešní jubilant, už nám zpíval v poledne Mamková s mistřiňankou, no a teď nám za doprovodu cymbalové muziky Polajka společně se sestrou Boženkou zaspívají Javorové husle.
3: Český rozhlas Brno.

Tak Zdeněk se svou sestrou Boženkou. Zdendo, tak všechno nejlepší těm 66. narozeninám. Především samozřejmě zdraví, pohodu, klídek a taky ještě spoustu krásných koncertů, což vás samozřejmě těší, protože máte spoustu svých věrných příznivců a zpíváte krásně, to musím teda říci. Tak, mám tady e-mail, který naskočil. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Romana Buriana z Horních Kounic k dnešnímu svátku. To přeje manželka a dcery Adelka a Sabinka. Nejsem si jistý, jestli ještě tady nějaký e-mail. Ne, v tuto chvíli ne. Což značí, že posíláme písničku a je to lidová. V podstatě si můžete zaspívat Nemelem, Nemelem a hraje a zpívá Krajanka.

0: rozhlas Brno.
1: No ano, ano, samozřejmě, že nám chutnáň dobré masíčko dřezníku. Dovolal se Pavlík Procházka, zpěvák z Jištvánku, výborný zpěvák, pozor, to musím podotknout, Pavlíku. Co máš na srdci, povídej.
2: Já volám za celou naši posádku, pěveckou posádku v autě, že bychom chtěli popřát našemu zvukařovi Romanovi Lungovi, dneska má svátek, tak mu přejeme všechno nejlepší a ať se o nás nadále tak hezky stará, jak se do teďka zvukově o nás stará.
1: To je krásný.
2: Tak to s náma vydrží. A samozřejmě bych chtěl ještě poděkovat těm, kdo nám žehlí košile, protože my dostaneme vyžehlené košile a jedeme na kšeft, jako dneska. A čekají na nás, až se vrátíme, takže všem...
1: A kam jedete, kam jedete?
2: Jedeme do Klobouku Brna a náhody hrát, tak všichni, hezky. Kdo neví, co má dneska, nebo neví, co s večerem, tak ať dojdou a my jim zahrajeme písničku, stejně tak, jak hrajete vy z rádia.
1: No teďka zrovna Jištvánky nemáme, a koho tam vezeš teda z pěveckých sekce?
2: Mám tady Terku Lamáčkovou, jede Babča Chrásnová, jede Dakšev a ještě nás veze, máme speciálního řidiče do provodňáka Hondika.
1: Dobře, šťastnou cestu, Pavlíku, mějte se krásně,
2: děkuji.
1: Ať se daří.
2: Ať mě došlo, jenom jestli můžu... No. Tak Romanovi Horňáčkovi přeje k svátku, tak všechno nejlepší.
1: Jasně, jeho kapela, jasně.
2: Já Volpovi, samozřejmě.
1: Dobře, dobře, měj se hezky, Pavlíku, šťastnou cestu, ahoj, děcka, čau.
2: Ahoj, čau.
1: Jirka z Podolí se dovolal, dobrý večer, Jirko.
3: Dobrý večer, pane Igner, zdravím vás všechny do Rádia Brno a chtěl bych nechat zahrát z Denice Šenkyřikové, rozené Sukupové z Prace, dneska má 53 let. On si to neříká, že?
1: Vlastně, ale může, to není žádný
3: ale může,
1: ten...
3: Ale to je mladá
1: jasně,
3: holka,
1: to je...
3: ale mladá čiperná holka. Chtěl bych pozdravit ju a popřát jí hodně zdraví, boží požehnání, ať se mají s lidem rádi a vnoučata tě poslouchají a my tady taky slavíme trošku.
1: Tak
3: my tady popíjíme.
1: Dobře, dobře.
3: Kvarožné byla pojď, ve Vilaticích byli... Bylo kácení máje, takže takhle nějak všem přeju, ať všichni dobře oslaví.
1: Jirko, za chvíli vám zaspívá jedno milé překvapení.
3: A chtěl bych popřát jenom, pane Hegner, jestli bych mohl na rychlovku. Můj syn, temu jsem se nedovolal, 26. na Anu. Anna, chladno z rána, moje tchyně byla Anna, tak Anička Nosová ze Slatiny, to byla moje tchyně, tak... Chtěl bych si na ňu vzpomenout a na mýho syna Ondry Žitnýho, který měl 36 let 26.7.
1: Dobře.
3: Chtěl bych mu popřát, aby byl zdravý, aby kluci ho měli rádi a žena Lenka. Mm-hmm. Jo? A všechny je pozdravujem.
1: Dobře, jo? Jirko, mějte se krásně.
3: Mějte se hezky a děkuji, pane Hegner.
1: A za chvilinku překvapení písnička. Budete překvapení, kdo bude zpívat, takže vydržte. Uslyšíte.
3: Jo,
1: nebo... No, dobře, mějte se hezky, nashledanou.
3: Mějte se, naschle.
1: E-mail teď právě naskočil, prosím o písničku 80. narozeninám pro paní Ruženku Kašníkovou z Holhovce. Narozeniny oslaví 10. Tak prosíme, dnes zahrajte něco třeba z tvorby Jiřího Holáska, byl to její dobrý přítel, tak to musíme zklamat. Tady je přání, milá babičko Ruženko, děkujeme za všechnu lásku k péči. K tvým narozeninám přejeme hodně zdravíčka, pohody, radosti z každého dne, máme tě moc rádi. Písničku posílají dcery, vnoučata a pravnoučata. Já tady odkliknu jednu vzpomínku právě a to budeme navazovat. Posílám vzpomínku na vynikající zpěvačku herečku Evu Pilarovou, rozenou Bojanovskou. Narodila se před 87 lety 9. srpna 1939 v Brně, takže vidíte, dneska vyslavila narozeniny. Cílevíme se hudobně vzdělávala, hrála na klavír, věnovala se sborovému zpěvu v dětském sboru Československého rozhlasu v Brně, zpívala střední školu, absolvovala na vyšší hospodářské škole, maturovala v roce 58, i když skutečně progresivní vklad do historie české populární hudby odezněl u Evy Pilarové již na přelomu 60. 70. let. Je podobně jako u Valdy Matušky, patřila právě pěveckým legendám s neoddiskutovatelným jedním z nejlepších hlasů. V roce 1981 byla jmenována zasloužilou umělkyní a v roce 88 byla vyznamenána cenou Masarykovy akademie za dlouholetý přínos v oblasti jazzu a pop music. Úspěchy v oblasti hudby dokládají dvě platinové a několik zlatých desek. Zemřela 14. března 2020 v Praze. Vidíte to? Ano, tolik vzpomínka pana Honzíka Boleslava a nám se podařilo tady najít nahrávku, protože vím, že natáčela s Moravěnkou, tak jsem to využil a zkusil jsem najít jednu písničku, která se jmenuje Tichá voda.

Ano, tolik je Eviška Pilarová. No a my pokračujeme dále. Mám tady písničku pod okénkem Petr Klíč, Marek Prajka, Lukáš Prajka a Palavanka.

Ano, ano, tak je to už nějaký čas, co jsme tuhle písničku, co jsem tuhle písničku natočil s cymbalovou muzikou Aleše Smutného. Přátelé, moc krát děkuji Sandružce, že tady se mnou takhle krásně spolupracovala. Mějte se hezky, zítra vlastně už je pondělí, pozor, ano, Morava krásná zem, paní Jiřínka Ostrá se vám bude věnovat. No mějte, prožijte tedy krásnou nedělní večer, ať se vám daří, a teď na závěr nám hraje Lado Kumpán, jeho muzikanty, skladbu od Miloše Procházky s názvem Pepping.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Školy v Blansku o prázdninách procházejí opravami. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, lokální přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 30 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Ředitelé škol v Blansku využívají letní prázdniny k opravám a údržbě budov. Například na nejstarší škole Tomáše Garrigua Masaryka řemeslníci pracují na nových stoupačkách a kanalizaci. V první etapě se zaměřují na jižní část budovy. Druhá etapa naváže příští rok.
3: Na základní a mateřské škole v Dvorské ulici zase stavební firma dělá nové rozvody a nastoupili tam taky malíři. Mateřská škola Dvorská 30 bude mít po prázdninách upravené okolí, včetně chodníku nebo terasy. V mateřinkách Dvorská 96 a Divišova zase řemeslníci upravují zahrady. Ty chce radnice rekonstruovat taky u obou budov školky Rodkovského. Zatím hledá na zakázku stavební firmu. Z Blanska Alena Hysová, Český rozhlas.
0: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku zrevitalizují 17-hektarové území v okolí tamních rybníků. Cílem projektu za 20 milionů korun je uvést krajinu do původní podoby a vytvořit vhodné podmínky pro kriticky ohroženého nočního motýla, bource trnkového a další chráněné druhy. Veškeré náklady pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.
1: Sport.
0: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku dnes vybojovala prostějová rodačka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, zítra oblačno až polojasno, odpoledne až skoro zataženo, lokálně přehánky a ojediněle i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně kolem 15, denní vystoupí na 34 až 37 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný, v přehánkách a bouřkách zesílí. Biozátěž čekáme vysokou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona je stále na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Na 211. kilometru byla dopravní nehoda, ta už provoz neomezuje. Přesto stále počítejte s kolonou mezi 216. a 213. kilometrem. Zdržení je zhruba 5 minut. Silnější provoz je také u Brna na D1, a to v obou směrech v místech dopravního omezení. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
1: Děkuju.
0: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
1: Je to tak.
0: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
1: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
0: Další diagnóza zní.
1: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
0: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
2: No, téměř.
0: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
2: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
0: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
2: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
0: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
1: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
0: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
1: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: Jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop, v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mně to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kostí?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý. Teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub. Opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: oříšek. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech, jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, a teď si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá, no. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. To 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic a byla i mezinárodní účast. Účastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu. Že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně a člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: A pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé, už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskář Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. V roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší české hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy stráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví,

0: raduje a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
1: Co to obnášelo v té době?
0: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
2: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
1: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
0: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda, no a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigu Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat.

0: jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále. A druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal. No on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně. No a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
2: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
3: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
4: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
3: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park. Měl to rád prostě.
4: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
3: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
4: Ten titul barona byl dědičný?
3: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
4: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
3: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Cáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancimberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez

0: člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
1: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
0: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To je, jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
1: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
0: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal jedna ku jedný. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na polojem.

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Tvarohový
0: těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Paulu se i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do díže se vyklopí majonéza,
4: do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Hasiče zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. Části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 z Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
8: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
7: Byl to Franta Univerzál.
8: Co kdo?
7: No, náš komik.
8: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
7: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
9: Já jsem doktor Vobtáhlo.
7: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
9: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
7: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
9: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
7: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
10: Ale že koukám jako blázen.
7: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, získá... jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pan...

0: měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlievě tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlievu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mladě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let.

0: on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo, nějakou brnkačku?
0: Co takovou brnkačku?
1: No tak
0: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
0: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
0: Ukulele?
1: No.
0: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
0: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
0: Je tak, ano.
1: No.
0: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
0: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
0: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
0: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
0: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
0: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
2: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak, no, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chtěli.
3: Pane Šlaušek, přece byste se nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osněl?
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících, ano.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale... hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo?
3: To
2: je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší bránu.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no.
1: Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady,
0: Vlastně obrácení, tady,
1: že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F cheese občpru.
1: Zkratka, to je zkratka. Přijde sem, zkratka. No,
0: no to číslo.
1: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sema nejsem, no jak se to veme, jo? No, to...
0: Jak to sema nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijel manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Přijela manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budiš,
1: pravý,
0: ale...
1: divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši básně.
2: Jo, tak já řeknu tu básně.
3: No,
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, damn it. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý a zlý se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křik Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec baladí a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, Jirka nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel. Jako
1: no dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Byste tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to, aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynalez?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslavii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tam. Měl jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No
2: a
3: jo.
2: Co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no,
2: píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych no, teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě jako vždycky do třetice i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: que sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam mist pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Takže oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam ale za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo, jo.
2: No, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně, všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metanák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metanák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má, no, tak takhle, no.
1: Mm-hmm.
2: Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo, to jsou
2: na železo kotouče, nebo pak jsou ty ocelový kotouče, kterými si reže cihla a beton, jo.
1: No,
2: tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a půjde, co od nich vemu, jo. No a to jsou aj některé zahají věci, za 60 000 lejzry a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že
2: já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinačí, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat někde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem mal nějaký ty vrtačky a ty kotouče a všechno.
1: Uh-huh.
2: Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Jo. Dobrá duša. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak některé věci takové, šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, tak, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takže tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A chud na bizion, jak je rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: Vakrát by to vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k dalšímu někomu dalšímu.
2: Do třetí se všeho dobrého,
1: takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodeje.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, protože protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky ve starých Tachatických a v Ostrově, takže vím, co se děje, jo? Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky všude možně, že jo?
1: Uh-huh.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned, víte, udělala, co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to. Takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve no, slevě,
2: protože,
1: v akci.
2: Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no
2: takže přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já musel by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s ním chodila z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho vozil ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou. Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: Protože tam je, on tam má přítel, vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podojíte krávu

0: ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
0: a pak
1: ano.
0: Tam je taková jako muzika, prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, farma, vám přítel vám to řekne, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
0: A je to tady, když jedete Prachatice Volary Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
0: No,
1: vidíte to, tak jsme
0: takže
1: se...
0: Takže tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
0: No.
1: Líbilo se tam.
0: No a pak, no a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to tenhle, je krása.
0: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře, dobře.
0: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
0: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
0: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
0: Prostě.
1: Jasně.
0: No a hlavně, jsme se našli.
1: Tak to je
0: no,
1: dobře.
0: No tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je
0: Kuluju.
1: Dobře. Tak paní Věro, moc vám děkuju,
0: no.
1: Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
0: Vám taky vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
0: Na vás letní budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
0: No, docetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
0: včera bylo
1: se...
0: nějaká železnice,
1: určitě se
0: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
0: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
0: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte
0: tak
1: se hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: jste to slyšeli, Srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
0: Děkuju moc
1: krát. A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
0: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
1: No tak to se tam nedostaneme. Bohužel.
0: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili třeba co se týče oblečení, boty, obuv nebo cokoliv.
1: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacost, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
0: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
1: Ano. Tak,
0: jo, já vás poslouchám, nebojte.
1: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
0: Mhm. Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
1: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
0: Žádný to není, tak to je dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, no, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů, no?
0: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschranou, naslyšenou. No a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900 a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli v obchoděkách v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: radši
1: protože
0: nebyl
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkala, že když chtěla kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo? No a teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lastích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dílnu s ukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do kolegů, byla 4 000, jo? Takže, jako, když ho budu potřebovat jednoho za dlouho, tak bych principu bych si ho nekoupil. A protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich ňapnul a mám ho doteď doma.
0: No prosím.
1: Potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale i oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkovi, tak jdu třeba do frcu, tam je to taky levnější, protože to z frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ho můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec
1: zač. Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Nevadí. Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Protože jsem si to přečtu a měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte. Krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Kdo máte rád a Lucie Vondráčková, tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí, na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky. A to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. No, to máte pravdu, to možná u některých věcí.
1: Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedena. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějaký německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice, a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprodeje.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb. Je, v obchodě se zdá, je to dobrý. Je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým. Každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvu, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi z mýmina.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase děkuji příště u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě, tak, léto ještě bude pokračovat.
1: Vidíme sluníčka. Ano.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám, Tuško.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěla říct, že jsem teda úplně naprosto imunní.
0: Mm-hmm.
1: A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný leták ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím. Mm-hmm. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme.
0: Uh-huh.
1: Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale
0: ano,
1: že jeden řetězec to má šikovně, jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý.
0: Mm-hmm.
1: A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte
1: ale
0: o těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: i možná
0: je, proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, no a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvalitovali zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak, nebo... tak já jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky.
0: Mm-hmm.
1: To přijdou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo.
0: No, jako, že na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně.
0: To koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: když
1: to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje, že i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaši paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky a taky děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to přepnul, zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Uh-huh. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, uh-huh. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a mm-hmm. jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, mm-hmm. no.
0: A no a co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, hlejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když no. se ženou tady. Takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Ne, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: No, tak... musím, no. No,
0: tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě no, no, váš styl života a je to...
1: Nemám s tím problém, no. No. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poraděj, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak, tak to mi poraděj, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře, tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju, já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem, on je tam z toho kraje, z těch Pleší u Karlašově, já tam hodně často jezdím.
0: Aha,
1: jo?
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: to byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna. No a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili. Pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky. Pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále, takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc. Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Mm-hmm.
1: A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí jít trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně mm-hmm. včera.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk.
0: Uh-huh.
1: A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor.
0: Mhm.
1: No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobrý, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni slovy chovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, no, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku,
0: mm-hmm.
1: na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se
0: vnitř. Jasně, dobře.

0: No, tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
1: Ještě
0: taky...
1: se vás zeptám, protože ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
0: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
1: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení, to, jako, nebo...
0: přeci, vlastně by měl člověk jakoby... Vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v svým podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jenom na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už když to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
1: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
0: Tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem odpověděla. No.
1: Určitě.
0: Tak nějak, prostě.
1: Dobře, tak každopádně.
0: Myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
1: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recykluje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Všem hlavně zdraví, naslyšenou.
1: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle ty nákupy, naplněný věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněnýho, ano, tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
1: To nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. A to samé je to v potravinách. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedám mě to. Vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
1: To si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
0: No.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde. Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ti přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
1: No ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte
1: jsem,
0: to zákulisí, ano. Krámě,
1: akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To jedině mě
0: no, mrzí. To se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, tak, já vím.
1: Ale s tím člověk nic se nadělá, no.
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo, tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je protivnej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře,
0: paní,
1: to jste hodná. Aspoň někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Dobrou noc.
1: Taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam, může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme. Třeba
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na
1: džem.
0: Na výrobu zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není, a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte, pánečku, pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké...
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost,
1: no,
0: krátka.
1: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu pomakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodej v nějakým
0: jo,
1: butiku.
0: Tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Kni, takže tam byli, tak nakupovali, no.
0: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. No, dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala
1: ale
0: určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: On, kupon.
0: Rozumím, to. Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně jo. Přeju krásnou noc a budu se těšit
1: já
0: zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Jo,
0: taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Prostě sledujete.
1: No. A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No, a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky, a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak s tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky a jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Tak byla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Tak vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě jednou tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně,
1: jo,
0: ať máte
1: děkuju.
0: Radost.
1: Jo? Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na Libor Janda a 10 prstů pro život, tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živá mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Když se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neobtívám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusnýho. Nedopečenýho, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másova nebo takových letě, tak na to si dávám pozor, mléční výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím, takhle. Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: A já musím krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit. Se mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy, otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám jinak. Z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Tak pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Za společnost loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit? Kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Vinklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a
4: řekne,
3: je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Vinkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediáni a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá slínu kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Vinklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velký dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád
6: a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovce, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo, a tam se hrálo divadlo prostě jako Commedia dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím,
5: no,
2: dokonce.
5: No taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil.

0: nemám, tak mne to napadlo. Jednou mi vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš kuci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, a zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí, to jsou krásný historky.
1: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta, jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já, když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
2: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli?
3: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
2: To rád slyším.
4: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šestát.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zase do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydl za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé...
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká, ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, pojďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: A ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní, ano. Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000, ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na úrovni. Ale jo,
2: vy jste neměl první
3: teďka
2: výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teď, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teď dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: z toho byste
3: že
2: za chvilku z těch 120 kg neměl.
3: Jenom, že tu já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Ne,
2: lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch to let, aby bylo z čeho vykrát.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: v kresbě,
3: nic.
2: V grafice. Nemůže nic.
3: Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak
3: třeba
2: přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu bejt ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.